0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
2: Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

Tohle je noční vysílání Rádia Blaník s Martinem Ledinským a je neděle 2. srpna. Každý večer pro vás na Blaníku máme písničky na přání, tak pokud chcete slyšet tu svou oblíbenou a někomu ji poslat se vzkazem, napište nám. Zahrát vám můžeme k jakékoliv příležitosti, k narozeninám, svátku, výročí, z lásky nebo jen tak pro radost. Stačí, abyste nám včas několik dnů předem do Blaníku napsali. Písničku na přání si můžete objednat přes náš webový kontaktní formulář, ale i s klasickým dopisem si poradíme. Kontakty najdete na našich internetových stránkách radioblaník.cz.

skříní půvab manekin. Můj výlet do bezčasí, jsem jistě jiný, jsem teď kdekým. Oběť nevědomé krásy, asi ne na pohled, ale na dotek, bez tvary. Bez tváře cizoty vzdálen, na své neznačené trase, za vystrašen šepotem úst, co zdály se bez hlase. Chci z tvých průsvitných dlaní za sebe.

0: schopen odpustit, podvíčky mít skrýš, držet se a nepustit, jako stalo se to, když jsme mlčením křičeli a sváděli se
1: k pláči.
0: Stačí místo slov jen vzplanutí, ta poezie.

Mánkem tak dobře znám poměry ztrát z obou stran. Barvami slov

0: Baník, počasí.
1: Nebe nad Českem je teď oblačné až polojasné. Na Moravě a ve Slezsku je ale obloha zamračená. Místy navíc počítejte i s deštěm. Teploty se pohybují mezi 21 a 16 stupni. Na západě a severu Čech je chladněji, a to kolem 14. Přes den se počasí příliš nezmění, dál čekáme oblačno až polojasno. Sem tam může i sprchnout, déšť ale očekávejte hlavně na horách. Teploměr ukáže 26 až 31 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 21. Toliko počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Posloucháte noční vysílání Rádia Blaník a s vámi je Martin Ledínský. Už je tu nový den, a to neděle 2. srpna, a svátek má Gustav. Narozeniny dnes oslaví například filmová dokumentaristka a politička Olga Somerová, její 77 let, dále novinářka a moderátorka Iveta Toušlová, té je 58, a oslavencem je taky moderátor televizních novin Na Nově Rej Koranténka, a jemu 52. Oslavencům přejeme z Blaníku všechno nejlepší a tady jsou další pohodové písničky, tak ať se vám noční Blaník hezky poslouchá.
1: Co tě znám, tak

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Vzpomínám, když jste hrál před léty,

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Nebe nad Českem je teď oblačné až polojasné, na Moravě a ve Slezsku je ale obloha zamračená. Místy navíc počítejte i s deštěm. Teploty se pohybují mezi 21 a 16 stupni, na západě a severu Čech je chladněji, a to kolem 14. Přes den se počasí příliš nezmění, dál čekáme oblačno až polojasno, sem tam může i sprchnout, déšť ale očekávejte hlavně na horách. Teploměr ukáže 26 až 31 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 21. Toliko počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
2: Ty nejoblíbenější, které znáte.
0: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
2: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
0: Ráno od 5 do 6.
2: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
0: Hezky česky na Blaníku.

0: vámi je Rádio Blaník a hezké nedělní ráno přeje Martin Ledinský. Je 2. srpna a svátek má Gustav. Toto křestní jméno pochází ze Švédska. Vyvinulo se nejspíš ze slova Godstavr, které se překládá jako opora Gótů nebo sloup Gotlandianů. Gótové přitom byli východogermánským kmenem původem právě ze Švédska a ostrova Gotland. Přeneseně se dá jméno vykládat i jako sloup nebo záštita. Tolik pár zajímavostí ke jménu Gustav, tak pánové, z Blaníku přejeme všechno nejlepší k svátku a posíláme další písničky. Dobré ráno.
1: Rádio Blaník.

0: očekávané události.
1: Přeji vám hezké ráno. Je neděle 2. srpna, svátek má Gustav a před námi jsou očekávané události. Přestávají platit občanské průkazy, které byly vydané před polovinou roku 2000. Lidé je tak musí vyměnit. Při příležitosti Dne obětí romského holokaustu se uskuteční komentovaná prohlídka areálu památníku holokaustu Romů a Sintů v Čechách. Akce proběhne v Letech u Písku. V Zoo Dvůr Králové končí africké dny. Nabídnou ještě africké tržiště, vystoupení hudebníků a tanečníků a africkou gastronomii. Končí taky filmový a hudební festival Litomyšl Fest, který začal na konci července. Naopak začíná 19. ročník Mezinárodního festivalu varhaní hudby ve Filipově ve Šluknovském výběžku. A ještě se podíváme do světa sportu. Na programu je třeba druhé kolo první fotbalové ligy. Zápasy odehrají Olomouc s Mladou Boleslaví, Pražská Bohemka s Hradcem Králové a Pardubice vyzvou Jablonec. To byly očekávané události. Hezký den přeje Eliška Votrubová, Rádio Blaník.

0: Baník.
1: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
2: Tak když spolu spíme a na bytě tě

0: To byly Činasky a písnička Stížnost. Krásnou neděli, za 3 minuty bude 6. Hezké ráno. A před námi Petr Habka, dívám se, dívám s Lucí Bílou.
1: Před sebou ještě všechno má, jestli to pro mě udělá.
0: Taky Tereza Mašková, jíst, spát, meditovat, milovat. Skupina Opět Radeček se zpěvačkou Eli, I tak to za to stojí. Na Blaníku si hrajeme hezky česky celé léto. Hezké ráno.
2: Rádio Blaník, počasí.
0: Dnešní den bude oblačný až polojasný a teploměr přes den dosáhne až na 30 stupňů Celsia. Čekejte místy ale přehánky, a to hlavně na horách. Ráno občas se sem tam může objevit déšť. Přejeme krásné vstávání, hezkou neděli. Rádio Blaník.
3: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. jackodesign.cz.
4: Bezva kolegové,
5: bezva šéf,
4: bezva práce.
5: Vezměte osud do svých rukou a najděte si práci, která vám bude dělat radost.
4: Jednoduše, rychle a přehledně.
5: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
4: Bezva práce. Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
6: Některým seniorům přestávají platit staré občanky. Reklamovat lze i dětský tábor. Počasí opět přepisovalo tabulky. Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. Některým starším lidem dneska končí platnost občanských průkazů. Přestávají platit staré typy dokladů, třeba ve formě papírových knížek nebo karet v laminovací folii. Jde o občanky vydané do 30. června roku 2000. Od zítra už je nebude možné používat jako doklad totožnosti. Jejich výměna je zdarma a úřady pomohou i těm, kteří nemohou přijít osobně. Prázdniny jsou v plném proudu a dětské tábory střídají jeden turnus za druhým. Někdy se ale může stát, že tábor nesplňuje program. Jak v takovém případě postupovat, pokud ho chcete reklamovat, ví Lucie Korbeliusová z D-testu.
7: Pokud zjistíte, že podmínky neodpovídají tomu, co pořadatel slíbil, je nutné vadě řešit co nejdříve. Dítě požádejte, aby nedostatky vyfotografovalo a měli jste tak reklamaci podloženou důkazy. Poté se s tímto písemně obraťte na pořadatele tábora a žádejte nápravu. Pokud se vaše dítě na táboře zraní, je důležité posoudit, zda vedoucí porušil svou povinnost a proto došlo k úrazu a vzniku škody.
6: Tábory musí taky splňovat hygienické požadavky. Pokud máte nějaké podezření, že tomu tak není, obraťte se na hygienickou stanici. V Česku dál panují tropické teploty a počasí přepisovalo tabulky i včera. Teplotní rekordy padly na 6% stanic, které měří déle než 30 let. Všechny rekordy byly pokořeny na východě republiky a především na jižní Moravě. Nejvyšší teplotu zaznamenala stanice ve Strážnici, kde bylo 37,5 stupně. Žena u luxusní restaurace v centru Moskvy večer odpálila po domácku vyrobenou výbušninu. Na místě zemřeli tři lidé, dalších 21 bylo zraněno. S odkazem na ruský národní protiteroristický výbor o tom informovala agentura TAS. V restauraci se měla údajně konat buď svatba, anebo oslava narozenin generála ruských ozbrojených sil. Tolik zprávy, teď se na vás těší Jirka.
0: Ano, krásné ráno, bylo 6.
2: Jirka Frerich
5: na rádiu Blaník.
0: Já vám přeji hezkou neděli, hezké vstávání. Doufám, že jste vstali tou pravou nohou. Pokud ještě vstávat nemusíte, tak klidně polehávejte a my vám k tomu rádi zahrajeme hezky česky. Rádio Blaník. Tady je skupina Turbo a písnička Hráč. A pokud si chcete s námi třeba zatelefonovat, tak už za chvíli bude příležitost, můžete nám říci, jaké počasí je právě teď u vás doma, nebo poslat SMSku na 603 118 118. Krásné ráno, hrajeme si hezky česky.

0: ten žád. Tereza Mašková, jíst, spát, meditovat, milovat. A za chvíli třeba Jakub Smolík s Terezou Maškovou se setkají na jednom koncertním pódiu. A víte, kde to bude? Na dalším letním koncertě Rádia Blaník.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: A spolu s nimi taky Janek Ledecký. A taky naše blanická kapela a bude to v pátek, už bude 7. srpna v Chomutově na náměstí 1. máje se sejdeme za 5:05, bude to další srpnová hudební jízda, letní koncert Rádia Blaník v Chomutově, na který můžete dorazit taky, vstupné se neplatí, tak se na vás těšíme v pátek 7. srpna za 5:05. Chomutov, náměstí 1. máje.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: Za minutu 7:45 a před námi je skupina Queen.

0: Lucie Bílá, Petr Habka, písnička Dívám se, dívám. Taky se dívám, že je nejvyšší čas zeptat se, jaké počasí je u vás doma. Pište SMSky na 603 118 118 nebo volejte do studia na 800 109 109. Před námi je Michal Penk. Odpuste nám ty chvíle strachu. Taky skupina opět Radeček se zpěvačkou Eli, i tak to za to stojí. Hezké ráno.
1: Víc nebo míň. Tentokrát pro vás máme pobyt v hotelu Bocourkov a vstupenky do pekla Čertovina.
2: A to v plné parádě, včetně wellness procedur a hromady dárků.
1: Tak hodně štěstí.
2: Víc nebo míň.
1: Už od zítřka u nás na Blaníku.
3: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo-čertovina.cz.
4: Na začátku byl sen. Vytvořit v Ostravě stylovou restauraci, kde se zážitková kuchyně spojí s jemnou elegancí Francie. Sen se stal skutečností a jmenuje se Prostorika. Hledáte místo pro romantickou večeři, oslavu v soukromém salonku nebo svatbu až pro 100 lidí? V Prostorice najdete přívětivost, útulnost a denní menu, na které nezapomenete. Restaurace Prostorika, Slezská Ostrava. Váš zážitek čeká na prostorika.cz.
5: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek. Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.

0: Deníku a písnička Whenever, Wherever. Hezké ráno, krásné vstávání. No a otázka zní, jaké počasí je u vás doma? Telefon 800 109 109. Hezké ráno.
1: Hezké raníčko, u nás svítí sluníčko. Tady v obci D máme přes 19 stupňů a odpoledne má být 31. Takže bude to na koupání pořád, jo. Každý člověk si to užije.
0: Vy si chodíte koupat?
1: Ano, ano.
0: Super, tak hezké ráno, hezké léto přeji.
1: Děkuji moc.
0: A podíváme se taky na SMSky. Marta, ta píše Stanvaldu, 14 stupňů, zatím podmračeno a lehký vítr. Marto, díky. Poděbrady, zataženo 16,5 stupně a mírný vítr, píše taky Standa. Hezké ráno, Blaník.
2: Dobré ráno, Jiříku, moc tě zdraví, Jirka Suchorišice.
0: Taky hezké ráno.
2: Hezké ráno, no tak prosím tě, kamaráde, u nás zatím teploměr ukazuje 14 stupňů, máme zataženou v oblohu, ale musím ještě pozdravit do Havlovic. Včera jsme tam byli s celou rodinkou, udělali jsme si krásný výlet. Bylo pod mrakem, jsem tam sluníčko, zahráli jsme si tam minigolf, tenis, bylo to perfektní, zakončili jsme to včera grilovačkou. Takže ještě jednou zdravím do Havlovic, všechny naše sportovce, kamarády i celou rodinku. Byl to úžasný víkend.
0: Super, hezké ráno přeji.
2: Hezké ráno, Jiříku, ať se daří, krásnou neděli.
0: Tak, České Budějovice a dvě různé SMSky. Nejprve Tibor píše, České Budějovice oblačno, 17 stupňů, neprší, je sucho a zároveň tady píše někdo další, zataženo, ale jdu spát ponoční, takže pohoda v Budějovicích. S Blaníkem zdravíme dvakrát do Českých Budějovic a teď někoho na čísle 800 109 109. Hezké ráno, kdo pak je tam?
3: Dobré ráno, tady Oli, zdravím z Rumburku, máme 15 stupňů, vychází sluníčko a zatím neprší.
0: Tak zdravíme na sever, Rumburk, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
0: No a Jitka, ta nám píše, z Milína, zataženo, fouká slabý vítr a na teploměru je 16 stupňů Celzia. Jitko, děkujeme. Krásné ráno přejeme taky do Strakonic, přišla SMSka, 19 stupňů zataženo. Další SMSka, Předbořice, 15 stupňů a všem krásnou neděli přeje náš posluchač, který nás zdraví z Předbořic. Jirka z Nového Strašecí píše oblačno, 16 stupňů a všem přeje krásný, hezký den. My taky přejeme všem hezký den. Díky za vaše volání, za vaše SMSky. A tady už je skupina opět Radeček se zpěvačkou Eli a písnička I tak to za to stojí. Tak pěknou neděli, 5 minut po půl sedmé.

0: písničky k táboráku.
1: No jasně, písničky k táboráku, poutníci, panenka, to je jasná věc. Připomenout si, že dnes po 6. hodině večerní nás čekají písničky k táboráku. Já jsem zatím jako tak prohledával, na co bych vás mohl nalákat. Mezi písničkami k táboráku bude třeba Vaby Daněk.
2: Máš svůj svět a ten se ti...
1: Taky Vaby Rybola a Miky Rybola a Bedna od Visky.
3: Tak kopni do tý bedny.
1: Písničky k táboráku celé léto, každou sobotu a neděli po 18. hodině. Těší se na vás kolega Martin Ledinský a zase bude naživo jedna Nedvědovka. V poslední době se mi velmi líbí ty jejich písničky naživo mladých Nedvědů. Třeba tato.
4: Na pouti jsem vystřelil růži z papíru, dala si jí do vlasů, kde hladívám tě.
1: No zní to nádherně, tak si nenechte ujít taky dnešní písničky k táboráku po 18. hodině tady u nás na Rádiu Blaník.
0: Písničky k táboráku
5: na Rádiu Blaník.
6: Slunce dám, nám svítí,
5: je tisíc na ruku.
0: Špičkový manažer si to vydělá za jeden

0: svítí.
1: Každý všední den na sluníčkovém Blaníku. Pohodové České rádio.
2: Za okamžik třeba Verona a písnička Láskoprout a teď Roxette.

0: Ačková písnička Copacabana, hezkou neděli, za 4 minuty bude 7 a já už koukám, co po 7, tak třeba Jiří Korn. Jednou je hůř a jednou je líp. Tak já doufám, že bude i líp po 7, protože budeme hrát Hanu Zagorovou Rande u zninářku.
1: Vás dosedá, noc modra šedá.
0: A taky Karla Gotta Trezor.
2: Slezdi na mě tupě zíra.
0: Velká klasika, ano, Rádio Blaník hraje hezky česky celé léto.
3: Rádio Blaník, počasí.
0: Dnešní počasí z rána místy se může objevit ještě nějaký ten mrak, ale většinou už se potom vyjasní a teploměr vyšplhá na nějakých 26 až 30 stupňů Celsia, na jižní Moravě třeba ještě o pár stupňů více, no a podrobnosti s meteorologem za pár minut.
3: Jak bude?
4: A co si vzít na sebe?
3: I to se dozvíte u nás na Blaníku.
5: Maxi, kdo vybírá?

0: podlahu.
1: Ty?
0: A kdo ji položí?
1: Já.
0: Super, jedeme do Baumaxu.
2: V Baumaxu vinilová podlaha SPC Dub Toronto, metr čtvereční, jen za 309 korun.
0: Luxusní vzhled.
2: Snadná pokládka.
0: Akce platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Web Státního zdravotního ústavu napadly hackři. V Praze nepojedou tramvaje. USA a Izrael odloží chystané údery na Irán. Pěkné ráno přeje Eliška Votrubová. Hekři v Česku opět řádili. Napadli web Státního zdravotního ústavu, který je příspěvkovou organizací zřizovanou rezortem zdravotnictví. Nicméně žádná citlivá data, laboratorní údaje ani provoz ústavu není ohrožen. Cílem hekrů se v týdnu stala taky městská síť v Šumperku. Radnice ale musela chod úřadu omezit. Centrum Prahy čeká další výluka. Kvůli údržbě trati nebudou jezdit tramvaje v úseku Jiráskovo náměstí a Staroměstská, a to v obou směrech. Podrobnosti přidává mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
6: Dochází tak k rozšíření již uzavřeného úseku Újezd Lazarská. Náhradní doprava není zavedena a doporučujeme cestujícím, aby využili především linky metra.
5: Výluka začíná za 2 hodiny v 9 a potrvá až do 6 odpoledne. Spojené státy a Izrael se dohodly, že na žádost Teheránu a dalších zemí regionu odloží chystaný útok na Irán. Uvedl to americký prezident Donald Trump. Podmínkou ale podle něj je brzké dosažení dohody, která umožní plné otevření Hormuzského průlivu. Česká tenistka Daria Vidmanová si zahraje o první titul na okruhu WTA. Do finále turnaje v Memphisu se dostala po vítězství nad Mexičánkou Zarazuovou. V semifinále porazila 2x6-3. O titul se dneska utká se 16-letou Ruskou Ljutovovou. Tolik zprávy, teď pokračuje zase Jirka.
7: Já přeji hezké ráno, za minutu bude 7.
8: Jirka Frerich
4: na Rádiu Blaník.
7: Krásný poslech Blaníku, za chvíli s meteorologem dozvíme se, jaká nás čeká neděle, jaké počasí máme teď po ránu, a já doufám, že máte krásný den před sebou, a pokud jste někde na cestách, tak my bychom pro vás měli písničku. Tady je Marek Ztracený a písnička Naše cesty, a za chvíli Karel Gott a Trezor. Hezké ráno.

0: Radio Blaník. Radio Blaník.
1: My máme rádi víno, milujeme krásné ženy a zpět.
2: Hrajeme vám celé léto hezky.

0: 7 hodin 9 minut, nejvyšší čas podívat se na počasí.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Službu v Českém hydrometeorologickém ústavu dnes má Eduard Novotný. Hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké počasí máme teď?
2: Tak aktuálně je nad naším územím převážně oblačno. Méně oblačnosti je místy na Moravě a také v severozápadních Čechách. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 18 a 13 stupni Celsia. Na jihu Moravy naměříme i přes 20 stupňů.
0: Tak a co nás čeká dnes?
2: Tak včera přes naše území přišla studená fronta, takže teploty budou dnes už o něco mírnější, 25 až 30 stupňů Celsia. Teplejší bude stále jih Moravy, kde budeme moci naměřit až 32 stupňů a právě tam je stále v platnosti výstraha až před extrémní zátěží teplem. V Čechách by měla být alespoň dnes situace lepší. Jinak očekáváme oblačno až polojasno, ráno a dopoledne místy až zataženo. Ojediněle se vyskytnou přehánky, a to hlavně na horách, vítr povane slabý, během dne místy, hlavně na Moravě i mírný, severovýchodní až východní.
0: Tak já děkuji za podrobnou předpověď a příští hodinu bychom si mohli říct také nějaký výhled na nový týden. Teď ale přeji hezké ráno.
2: Mějte se, naschledanou.

0: Na Blaníku jsme si sáhli na jeden z velkých hitů 90. let, skupina Premiéra a písnička Hrobař. Zpěvák této kapely Jarda Bobovský, který je také textařem a skladatelem zlínské skupiny Premiér, tak prozradil svého času na Blaníku, že písnička Premiér, tedy písnička Hrobař od skupiny Premiér, byla původně dechovka. Nevěříte?
1: Písnička Hrobař vznikla v 70. letech, asi kolem roku 78, kdy ten prazáklad, úplný prazáklad té písničky složil našeho baskytaristy táta, zakladatel kapely Premiér. On ten prazáklad byl původně dechovka, to se to málo kdo ví. No my jsme si udělali k obrazu svému tak trochu do punku a bylo.
0: A bylo, no vidíte, a je z toho nikoli dechovka, ale tento hit. Ze 70. let si písničku schovali takhle do šuplíku, aby v 90. zcela změnili. Z dechovky se stala tato vypalovačka, dá se říci. Premiéra Hrobař, písnička, která dozněla na Blaníku krátce po 7:45. My vám přejeme nádhernou neděli, krásné ráno, už máme 2. srpna. Pokud byste chtěli někoho pozdravit, tak speciálně Gustavi, protože Gustav má svůj svátek. No a za chvíli Jiří Korn. Taky skupina Kabát a oni na Blaníku si hrajeme hezky česky celé léto.
2: Sluníčkové léto.
3: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
2: Smírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
3: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
2: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
3: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
2: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
4: Fanoušci úzkokolejek, zpozorněte! Osoblažská úzkorozchodná dráha spojila síly s Kysuckým muzeem a jeho lesní úzkokolejkou na Vychylovce. Společný projekt Úzkokolejka, koleje nás spojují, podpořený programem Interreg Slovensko-Česko, přinese opravené historické vagóny, 3D expozice, virtuální realitu i tematické dětské hřiště. Přijeďte 8. srpna 2026 na Kysucký den na Osoblažské železnici. Více na osoblažsko.com.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

0: Legendární ABBA a písnička Mamma Mia, tak nám včera zase padaly teplotní rekordy, konkrétně na 11 stanicích, které měří více než 30 let, padly teplotní rekordy a speciálně na jižní Moravě. Nejvyšší teplotu včera zaznamenala stanice ve Strážnici 37,5 stupně Celsia a zároveň třeba také v Lednici padl teplotní rekord 36 stupňů a 3 desetiny. Když budu pokračovat, tak třeba Kuchařovice na Znojemsku 35,5 stupně Celsia. No a co dál? Co v srpnu? To je otázka na meteoroložku, kterou jistě dobře znáte, Dagmar Honcovou. Tak jaký bude srpen? Na co se máme připravit, když je druhého?
1: Sem tam mohou vystoupit i přes 30 stupňů Celsia, ale jenom lehce. Ten srpen přináší právě daleko stabilnější charakter počasí, ale na druhou stranu už máme po svaté Anně, která je v kalendáři 26. července, svatá Anna chladna z rána, prodlužují se nám v noci. To znamená, že ty ranní teploty už právě mohou být daleko nižší a odpolední teploty sice ještě často šplhají i přes 30 stupňů Celsia, ale už to také není vlastně tak hrozné jako během toho července. Už to nebude o tom, že jeden den budu vytahovat deštník a druhý den budu vytahovat opalovací krém. Už by to počasí mělo být daleko stabilnější, čekají nás další dny se stabilnějším charakterem počasí. To znamená buď jenom s jasnou nebo skoro jasnou oblohou a pak zase třeba 3-4 dny, kdy budete oblačnosti a srážek více.
0: No a jaký bude ten nový týden, který nás čeká od zítřka, tak to si prozradíme s meteorologem také po 8. hodině raní, tak buďte s Blaníkem, přejeme krásné ráno.
2: Brza, plyn anebo zpátečka. Vyberte si tu správnou hudební ukázku a vyhrajte tankovací kartu Orlen v hodnotě 5 000 korun. Už zítra ráno u nás na Blaníku.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Pohodové české rádio.
0: Za 3:08 přejeme krásnou neděli a za chvíli taky Hana Zagorová Rande u zdinářků. A to, co teď slyšíte, to už je písnička slovenské zpěvačky Kataríny Knechtové, písnička Můj bože. Jste s Blaníkem a přejeme krásné a ničím nerušené ráno. Hezký poslech.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky celé léto.
2: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední a ze bohu.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky celé léto.
2: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše tě.

0: 12 věci na Blaníku a písnička Nahá za 4 minuty 8, hezké ráno, před námi Čechomoři, Velické zvony.
1: Ty Velické zvony věkně vyzváňají.
0: Taky Iveta Bartošová, Víš lásko?
2: Víš lásko, já se jen dív.
0: Michal David, Když jsou doma galeje.
3: Nic se neděje, teď jsou galeje.
0: Protože Blaník hraje hezky česky celé léto. Hezké ráno.
4: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio
0: Dnes nás čeká další letní den, ale nebude zas tak tropický. Čekejte teploty do 32 stupňů na jihu Moravy, ale většinou od 25 do 30. Sem tam ráno ještě oblačno, postupně se začne vyjasňovat. Odpoledne potom třeba přehánky na horách a podrobně o počasí taky za pár minut. S meteorologem teď ale přejeme krásnou neděli, za chvíli zprávy a Eliška.
4: Kdy bude to správné počasí na výlet?
5: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na

0: internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Chaty a chalupy jdou na dračku. Klimkovické sanatorium září novotou. Málo vody v Dunaji omezuje provoz jaderných elektráren. Hezké ráno přeje Eliška Votrubová. Zájem o chalupy nebo chaty zase roste. Po dvou slabších letech je litos, lidé opět začali nakupovat. Podle některých realitních portálů vzrostl prodej těchto nemovitostí meziročně až o 40%. Tradičně nejžádanější jsou chalupy v Krkonoších nebo na Šumavě. Stále častěji si ale lidé pořizují chaty taky v Jeseníkách, na Křivoklátsku a nebo v jižních Čechách. Tragicky skončila nehoda na dálnici D52 u Pohořelic na Brněnsku. První auto v noci na sobotu zastavilo, protože se srazilo s divokými prasaty. Za ním zastavilo druhé auto, bohužel řidič třetího jel podle policie zřejmě vysokou rychlostí a do obou stojících vozů narazil. Bouračku dvě ženy nepřežily, vážná zranění utrpěl jeden další dospělý a taky dvě děti. Klimkovická sanatoria obnovila venkovní koupele i amfiteátr. Využívat je mohou nejen lázenčtí hosté, ale taky veřejnost. Co konkrétně nabízí nového, prozradí mluvčí města Lucie Špačková.
4: Opravy se dočkali Pryznicovy venkovní koupele i amfiteátr u dětské léčebny. Opravený prostor teď může sloužit venkovním programům a společným aktivitám. Na několika místech jsme zároveň nahradili starší lavičky novými.
3: Součástí areálu jsou taky pěší a vozíčkářské trasy. Maďarsko kvůli nízké hladině Dunaje úplně odstaví jadernou elektrárnu Pax. Dojde k tomu vůbec poprvé za téměř půl století provozu. Za pokles hladiny Dunaje může podle médií kombinace dlouhodobého sucha a vlny veder. Jaderná elektrárna z řeky čerpá vodu pro chlazení. Tolik zprávy, slovo má zase Jirka.
5: Já děkuji, Eličko, bude 8.
1: Jirka Frélich
2: na rádiu Blaník.
5: A teď Michal David a filmová písnička Když jsou doma galeje, na Blaníku si hrajeme hezky česky. Za chvíli nám meteorolog prozradí taky to, jaký bude ten nový týden, co nás čeká. Teď přejeme hezkou neděli, krásné ráno.

0: len praletím.
1: Slovenská skupina No Name a písnička Čím to je? Otázka, čím to je, že tento týden Mirek Táborský mluvil o ploskovickém zámku tak hezky. No je to tím, že je úžasný.
2: Milujeme Česko.
3: Na cestách s Blaníkem
2: a Miroslavem Táborským.
4: Krásný den, milí Blaníci. Vítám vás opět na ploskovickém zámku, kterým prošla řada osobností a který je spojený i s jednou postavou, o níž se zmiňuje Alois Jirásek ve starých pověstech českých. Dalibora z Kozojet si připomínáme hlavně na Pražském hradě, kde stojí věž po staletí sloužící jako vězení a dodnes nese jméno Daliborka po svém prvním vězni. Ale pokud chceme do téhle pověsti proniknout víc, je třeba se vydat na Litoměřicko, kde měl skutečný historický příběh svůj počátek, anebo možná ještě dál, abychom se podívali, z jakých rodů a míst Dalibor z Kozojet a Adam Ploskovický z Drahonic pocházeli a kde bychom mohli hledat počátky jejich sporu. Dalibor pocházel ze starého vladického rodu, jehož předek dokonce padl spolu s králem Janem Lucemburským ve stoleté válce Anglie proti Francii v bitvě u Kresčaku. Malou vesničku Kozojedy, po níž měl Dalibor svůj přídomek, bychom našli jižně od Loun, nedaleko starého slovanského hradiště Dřevíč. Na konci vsi najdeme dnes ve svahu jenom zbytek valů pohlcený lesem. Nevede k němu ani žádná cesta, jen na mapách je uveden název bývalé zemanské tvrzi Hrádek. Ta zanikla zřejmě už v 15. století, takže kde se Dalibor vlastně narodil? Známe jméno jeho otce, nazýval se Aleš z Kozojet a byl purkrabím Jana Zajíce z Házenburku na hradech Budyně a tvrzi Mnetěž pod Řípem. Kde stály kolébky jeho dětí, však nevíme. Kromě Dalibora měl Aleš ještě syna Jana. S ním se pak Dalibor dostal do sporu o dědictví a byl kvůli tomu dokonce dvakrát pohnán před zemský soud, protože napoprvé se podle soudního rozhodnutí nezachoval. No a příběh jeho rivala vám přiblížím příště. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
2: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem po málo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
5: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
1: A my jsme Blaníka, hrajeme hezky česky, tady je Iveta Bartošová, písnička Víš lásko, za chvíli Ilona Čáková a taky vám přejeme krásnou neděli. Za minutu už bude 8:45 a před námi informace od meteorologa, jaký bude dnešek a nový týden.

0: Písnička Malý vůz, krásnou neděli, hezké ráno.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: A hezké ráno přeji také do Českého hydrometeorologického ústavu. Tam je dnes Eduard Novotný. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké počasí nás čeká tedy dnes v neděli 2. srpna?
2: Tak včera přes naše území přišla studená fronta, takže teploty budou dnes už o něco mírnější, 25 až 30 stupňů Celsia, teplejší bude stále jich Moravy, kde budeme moci naměřit až 32 stupňů a právě tam je stále v platnosti výstraha až před extrémní zátěží teplem. V Čechách by měla být alespoň dnes situace lepší. Jinak očekáváme oblačno až polojasno, ráno a dopoledne místy až zataženo, ojediněle se vyskytnou přehánky, a to hlavně na horách, vítr povane slabý, během dne místy, hlavně na Moravě i mírný, severovýchodní až východní.
0: No a můžeme se podívat na ten nový týden od pondělka, co nás čeká?
2: Tak až do středy bude převážně slunečno, odpoledne se bude tvořit kupovitá oblačnost a v ní i ojedinělé přehánky nebo bouřky. V pondělí se znovu výrazně oteplí na 31 až 36 stupňů Celsia, na jihu Moravy dokonce až na 39 a podobně vysoké teploty čekáme právě až do středy, pak by se mělo mírně ochlazovat, ale na Moravě teploty stále zůstanou přes tropických 30 stupňů. Výrazně tak vzroste zátěž teplem, a to i díky velmi teplým nocím kolem 21 stupňů Celsia.
0: Tak já děkuji za vyčerpávající informace a přeji krásnou neděli.
2: Mějte se, naschledanou.

0: Nic bude.
1: Skupina Turbo a písnička Krásným dívkám nás čeká na Blaníku. Mimochodem, pokud máte rádi české písničky, tak si zítra přijdete na své. Ano, je první pondělí v měsíci a to je na Blaníku velká věc.
2: Začíná srpen a to znamená hned tři věci.
3: Půlka prázdnin je za námi.
2: Ovšem druhá půlka stále před námi. A k tomu je tady české pondělí. Už zítra si budeme hrát pouze české písničky. Oslavte s námi příchod srpna.
3: A užijte si české pondělí
2: na Rádiu Blaník.
4: Rich Nico Vošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nico Vošrot. www.vašesběrna.cz.
5: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
6: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz.
7: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmostí. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Karireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Karireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
8: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
9: Na co?
8: Na naši fotovoltaiku.
9: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
8: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
9: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
8: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
9: A kdo se o to postará?
8: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
9: Tak to máme jasno.
10: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: To jsi slyšela, že chachar má o 4 centiáky větší průměr než picař od vedle.
3: No nekecej, 4 centiáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
2: Neváhej a přesvědč se i ty na chachar.cz, protože 4 centiáky ty už fakt poznáš. Chacharova pizza, bo na velikosti prostě záleží.
0: Pohodové České rádio.

0: Kateřina Marie Tichá. Poznat její hlas znamenalo zároveň získat 5 000 korun tento týden na Blaníku.
1: Slunce dál svítí
2: na rádiu Blaník.
0: Protože zazněla písnička Slunce dál svítí.
3: Slunce dál nám svítí.
0: A jistě víte, že tady jde o peníze, můžete vyhrát 10 000 korun. My vám pustíme nějakou krátkou ukázku této písničky a vy musíte hádat, kdo pak dospívá. Ano, asi tušíte, pustili jsme ukázku, ve které byla právě Kateřina Marie Tichá, naší posluchačce Milušce.
4: Tohle místo je všude kolem nás, stačí se jen naladit a poslouchat ten hlas.
0: Ano, Miluška bez nápovědy dostala otázku, kdo pak to zpívá.
5: Myslím si, že to je Kateřina Marie Tichá.
0: No a bylo to naprosto správně.
6: Máte pravdu, je to Kateřina Marie Tichá, vy jste skvělá teda.
5: No, vy taky.
6: No, tak moc děkujeme. Miluško, jak dlouho už posloucháte Blaník?
5: No, léta.
0: Léta letoucí a teď se podařilo získat díky tomu i 5 000 korun. Tak se podívejte třeba na náš web, anebo si zapamatujte, že kromě Kateřiny Marie Tiché můžete v písničce Slunce dál svítí slyšet Tomáše Kluse, Xindla X, Igora Tymka ze skupiny No Name, Terezu Maškovou, Olgu Lounovou, Jindru Poláka ze skupiny Jelen a taky Petra Koláře. Tak kdyby náhodou zazněla písnička Slunce dál svítí, na konci písničky je potřeba být první na telefonu 800 109 109 a jste ve hře. Pak vám pustíme ukázku a když uhodnete, kdo v té písničce naší Slunce dál svítí, zrovna je v té ukázce, získáváte 5 000 korun. Držím palce.
1: Slunce dál svítí.
2: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: Za chvíli Čechomor a Velické zvony. Slíbili jsme písničku Krásným dívkám, teď ale skupina Queen.
7: Ahoj.

0: Turbo a písnička krásným dívkám na Blaníku. Já už koukám na tu 9. hodinu, co nás čeká po zprávách a bude tady třeba Karel Gott a krásná písnička Svět má ty chvíle rád. Taky muzikálová písnička Lucie Bílá Si můj pán. A skupina Krištof Život je krásný. Jo, život je krásný, když Blaník hraje hezky česky celé léto.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Dnes jen výjimečně teploty přes 30 stupňů a to hlavně na jihu Moravy, kde může být 32, většinou od 25 do 30, čekejte dnes. Nejprve oblačno, pak polojasno, sem tam nějaká ta přeháňka a to zvlášť na horách. V noci se pak ochladí až na 14 stupňů a zítra přijdou další vedra, až 36.
2: Jsme Blaník.
1: Pohodové rádio do každého počasí. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám. Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Bulovka má výsledky ženy, která se vrátila z Ugandy. Řidiče v Ostravě čeká zkouška trpělivosti. Kvůli Španělsku se sejdou unijní ministři. Krásné dopoledne přeje Eliška Votrubová, jsou tu zprávy. U ženy, která se vrátila z Ugandy a měla zdravotní potíže, se žádná nebezpečná nákaza nepotvrdila. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v Berlíně. Pacientka ale dál zůstává ve fakultní nemocnici Bulovka. Cesta autem bude v Ostravě delší a složitější. Silničáři se totiž pustili do oprav na Rudné ulici. Jde o 6-kilometrový úsek mezi Zábřehem a Porubou. Provoz bude sveden vždy do jednoho pruhu v protisměru a uzavřeny budou i sjezdy Plzeňská, Výškovická, Rudná a Nad Porubkou. Hotovo by mělo být do konce prázdnin. První polovina prázdnin je už ale za námi a sezónu zatím pozitivně hodnotí hlavně památky a hory. Na severu Čech si pochvaluje třeba zámek Zákupy a nebo liberecká Ikvelandia. Velmi silný začátek léta zažil i krkonošský Harachov. Pokračuje mluvčí radnice Hana Veselá.
4: První polovina prázdnin byla v Harachově rušná. Největší část návštěvníků tvořili Češi, v menší míře přijeli hosté ze sousedního Německa a Polska. Pobyty volí návštěvníci v průměru 4 dny, nejčastěji od čtvrtka do neděle. Více turistů než v loni využilo lanovku na Čertovu horu. Také půjčovny elektrokol zaznamenaly větší zájem než v loňském roce.

0: Na druhou stranu koupaliště evidují kvůli převážně chladnějšímu červenci menší zájem. Ministři vnitra Evropské unie budou jednat o migrační krizi kolem španělského města Ceuta. To leží na africkém pobřeží a ve čtvrtek se do něj z Maroka nelegálně dostalo na 50 tisíc migrantů. Unijní ministři se sejdou prostřednictvím videokonference v úterý. Tolik zprávy a k mikrofonu se vrací Jirka.
1: Krásnou neděli, minuta a bude 9.
2: Jirka Frélich na rádiu Blaník.
1: A nás bude zajímat popraskaná mrkev. Je to tak. Eliška se diví, no co se divíš?
0: Popraskaná mrkev,
1: protože dobré rady do zahrady. S naší kolegyní Ivou Leckou se dneska věnují právě mrkvi, když vytáhneš takhle ze záhonku a už je popraskaná, co to znamená, je to dobře, je to špatně.
0: Takže to nám Iva prozradí.
1: To nám prozradí, to koukáš, co? Hezké ráno. Rádio Blaník. A taky hezky česky, tady je Petr Muk, Láska ta nebezpečná věc a za chvíli Lucka Bílá. Na Blaníku si hrajeme hezky česky celé léto.

0: chatě v lese.
1: Plný košík nese.
2: To mám tak rád, když jsem na houbách a někdo mě špehuje.
0: I to je Léto s Blaníkem.
3: I'm a baker, put your hands in the air, give me all your money.
4: This is the story of my baker.

0: Lucie Bílá, písnička Si můj pán, písnička muzikálová, konkrétně z muzikálu Drákula. A teď naše ivalecká téma, už jsme řekli, koukáte na zahrádce, jakou mrkev ze zahrady dostanete, když sbíráte.
1: Rádio Blaník uvádí
2: Dobré rady do zahrady.
3: Krásný dobrý den, stalo se vám někdy, že jste vytáhli ze záhonu krásnou mrkev, ale místo hladkého kořene byla popraskaná. Mnozí si myslí, že přerostla nebo jí napadl nějaký škůdce. Ve skutečnosti bývá příčina mnohem jednodušší, nepravidelná zálivka. Mrkev roste pomalu a potřebuje rovnoměrný přísun vláhy. Když je několik týdnů sucho a pak přijde vydatný déšť nebo pořádná dávka vody z hadice, kořen začne rychle nasávat vodu. Vnitřek mrkve roste rychle než její slupka, která už se nestačí přizpůsobit. Výsledkem jsou podélné praskliny. Mrkev je sice jedlá, ale hůř se skladuje a prasklinami se do ní snadněji dostávají plísně. Jak tomu předejít? Základem je pravidelná zálivka, zejména v období, kdy kořeny sílí. Nemusíte zalévat každý den, ale půda by neměla úplně vyschnout a pak dostat šok v podobě velkého množství vody. Pomůže i vrstva mulče. A když už mrkev sklidíte, přichází další častá chyba. Mnoho lidí ji nechá i snatí nebo ji po omytí položí na kuchyňskou linku. Jenže nať z kořene okamžitě odebírá vodu, takže mrkev rychle změkne a ztratí svoji křupavost. Proto je nejlepší nať hned po sklizni odříznout, ideálně asi centimetr nad kořenem. Pokud mrkev nebudete zpracovávat hned, nemyjte ji. Stačí z ní jemně oklepat zeminu a uložit ji do chladna. Nejlépe vydrží v lednici, v perforovaném sáčku nebo zabalená ve vlhké utěrce. Díky tomu si udrží pevnost a nebude během pár dní gumová. A pokud máte sklep, můžete ji stejně jako naši prarodiče uložit do bedínky s mírně vlhkým pískem. Mrkev je nenáročná zelenina, ale právě drobnosti rozhodují o tom, jestli bude krásně rovná, šťavnatá a vydrží dlouho křupavá. Někdy opravdu stačí pravidelně zalévat a po sklizni dopřát správné podmínky.
2: Dobré rady do zahrady.
1: Na Rádiu Blaník.
0: A všechny dobré rady do zahrady najdete na našem webu radioblaník.cz. Teď už slovenská skupina Tým. Yeah!

0: Pecho Boys, velký devadesátkový hit. Písnička Go West, která lámala přední příčky hitparád. A co se týká Rádia Blaník, tak my máme rádi české písničky, jasná věc. A proto za chvíli třeba skupina Olympic, a nebo taky Petr Spálený a Zdeněk Rytíř, Dítě štěstěny. A taky skupina Krištof, na kterou se můžete těšit, a těšte se i na zítřek. Ano, je to sice pondělí, ale je to první pondělí v měsíci. A na Blaníku tím pádem celý den budeme hrát jen a jen hezky česky a nepřidáme vůbec žádnou zahraniční.
1: Na začátku byl sen. Vytvořit v Ostravě stylovou restauraci, kde se zážitková kuchyně spojí s jemnou elegancí Francie. Sen se stal skutečností a jmenuje se Prostorika. Hledáte místo pro romantickou večeři, oslavu v soukromém salonku nebo svatbu až pro 100 lidí? V Prostorice najdete přívětivost, útulnost a denní menu, na které nezapomenete. Restaurace Prostorika, Slezská Ostrava. Váš zážitek čeká na prostorika.cz.
2: Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den? SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Firentu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
3: Dobré ráno, miláčku.
4: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
3: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
4: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz

0: Chytré oblečení Citizen odolá špíně a není na něm vidět pot. Bavlněné a příjemné na tělo. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: To jsou písničky, na kterých jsme vyrostli.

0: kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.
1: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz.
2: Šťastnou cestu domů přejí Matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
3: Pohodové české rádio.

0: Doufám, že v neděli takhle v 9.40 si říkáte, život je krásný, celá neděle před námi a navíc ty krásné nedvědovky.
1: Na pouti jsem vystřelil.
0: Ty si můžete užít zase po 18. hodině, budou tady také písničky, které jsou zpívané naživo mladými nedvědy. Toto je jedna z nich.
1: V tomhle smutném světě si má naděj na víru, že nebe modrý ještě smysl má.
0: Vojta Nedvěd a Honza Nedvěd mladší zpívali třeba Růži z papíru a na Facebooku Rádia Blaník se objevila další z živě zpívaných nedvědovek. Tak se tam podívejte, protože písničky k táboráku pro vás máme každou sobotu a každou neděli po 18. hodině. Celých 60 minut si hrajeme jenom ty krásné písničky, u kterých můžete opékat špekáčky a přemýšlet nad tím, jak je to krásné takhle u ohýnku poslouchat krásné nedvědovky a další podobné písničky. Tak po 18. hodině tady u nás na Blaníku a nebo teď na Facebooku Rádia Blaník i s videem Jedna živá nedvědovka.
2: Připomeňte si rok vašeho života.
3: Každý všední den v 9.40.

0: Heidi a písnička, když se načančám. Pohádková písnička z pohádky Co takhle svatba, princi. No a za 4 minuty bude 10. dopolední, František Nedvěd.
1: Nikomu se ani nesmí.
0: Jeho písnička 19, taky Lenka Filipová, Zamilovaná.
2: Ten kratičký sen se mi kránu až zdal, před probuzením a já spát chtěla dál, Zamilovaná.
0: A taky David Koller. Na Blaníku dál Hezky česky, hrajeme si ostatně Hezky česky celé léto.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: Jaký bude dnešní den, ví meteorolog Eduard Novotný.
5: Tak včera přes naše území přišla studená fronta, takže teploty budou dnes už o něco mírnější, 25 až 30 stupňů Celsia, teplejší bude stále jich Moravy, kdy budeme moci naměřit až 32 stupňů a právě tam je stále v platnosti výstraha až před extrémní zátěží teplem. V Čechách by měla být alespoň dnes situace lepší. Jinak očekáváme oblačno až polojasno, ráno a dopoledne místy až zataženo, ojediněle se vyskytnou přehánky a to hlavně na horách, vítr povane slabý, během dne místy, hlavně na Moravě i mírný, severovýchodní až východní.
0: Zítra se oteplí až na 36 a v úterý dokonce místy až na 39 stupňů.
3: Rádio Blaník.
4: Nejvíc pohody
3: a nejvíc českých písniček.
4: Za každého počasí. Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
6: A my pro vás máme další povídání v rámci podcastu Chytrý jak rádio. Tentokrát s ředitelkou návštěvnického střediska Vodní dům v Hulicích, paní Petrou Kulhanovou. A je to zajímavé. Tak si to poslechněte ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.
4: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
7: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
8: Baru, ty jsi hlavička.
7: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
8: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
10: Já chci hot dog.
11: Já mám chuť na matcha latte.
12: Taky beru hot dog a klid v autě.
9: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
13: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
14: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
15: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
16: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
17: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
18: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
17: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
19: firmanazážitky.cz.
3: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
15: Pejskaři by měli být v létě na pozoru. Horko posiluje takzvaný noc turismus.

0: Řecko dál bojuje s lesními požáry. Pěkné dopoledne přeje Eliška Votrubová. Pejskaři by měli být po procházkách důkladně zkontrolovat tlapky svých čtyřnohých parťáků. Hlavně ve městech se totiž daří ječmenu myšímu, jehož osiny se mohou snadno zabodnout do kůže zvířat. Pes je může i vdechnout a pokud mu proniknou do těla, mohou způsobit vážné komplikace. Na řadě je pak zákrok v celkové anestezii, jak v České televizi popsal veterinář Lubomír Hošek.
1: Většina těch přítomností osin je bolestivá, jo, takže tam musí být ne dlouhá, ale hluboká, krátká sedace, aby ten pejsek se nechal ošetřit.
0: Osiny řeší veterináři prakticky denně. Nejčastěji je vytahují právě z tlapek, uší i nosu. V Labi u obce Povrly na Ústecku našli včera utonulého muže. Okolnosti události policie vyšetřuje. Zjišťuje mimo jiné totožnost mrtvého, protože u sebe neměl žádné doklady. Podle prvotních informací nic nenasvědčuje cizímu zavinění. V případu ale byla nařízena pitva. Mezi lidmi se těší stále větší oblibě takzvaný noc turismus. Lidé při svých cestách na dovolenou nebo za kulturními zážitky totiž stále častěji prchají před spalujícím denním sluncem a aktivity odsouvají na večerní hodiny. Noc turismus je tak třeba procházka městem v noci, ale i spaní pod čirákem. Hasičům v Řecku se stále nedaří zkrotit agresivní požár u Korinského zálivu. Situaci komplikuje silný vítr, který pomáhá šíření ohně a stěžuje zásahy ze vzduchu. Z oblasti bylo v noci na sobotu lodí evakuováno několik lidí. S lesními požáry bojují v Řecku taky na dalších místech, třeba na Krétě. A v zemi pomáhají i čeští hasiči. Ze zpráv je to ode mě všechno. Teď vám dál bude hrát Jirka.
2: Eliško, díky.
3: Jirka Frélich na rádiu Blaník.
2: A byla 10. hodina dopolední, to znamená, že za chvíli si dáme zase slavné desky a budou díky vám taky hezky česky. Teď ale Lenka Filipová a jedna krásná, zamilovaná na Blaníku. Ano, hrajeme si hezky česky celé léto. Ten kratičký

0: MC Erika Barbara, písnička Sen. Jsou tady slavné desky a věřím, že budou zase hezky česky. Díky vám.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: Díky vám totiž objevíme tu českou verzi a dnes je to tedy asi náročné. Myslím si, rok 1976, britský zpěvák Leo Sayer přišel s takovou písničkou, která vlastně vznikla absolutní náhodou. Leo Sayer, bubeník taky této kapely, cestou do studia slyšeli skladbu Shame, Shame, Shame. A mimochodem ve studiu začali pouze napodobovat rytmus této písničky a vytvořili úplně novou písničku. V Americe se dostala na první místo, a to v lednu 1977, a v rodné Británii skončila v uvozovkách jen druhá. No a v tamní hitparádě nicméně vydržela 12 týdnů na prvních 10 místech. Získala cenu Grammy v roce 1978. Stal se z toho nakonec velmi slavný hit.
1: Slavné desky, hezky česky. Na rádiu Blaník.
0: Tady je britský zpěvák, skladatel Leo Sayer, který se svým bubeníkem vytvořili písničku Náhodou. You make me feel like dancing. Písnička má českou verzi. Pojďme ji hledat. 800 109 109.

0: Leo Sayer, teď na Rádiu Blaník a pojďme hledat českou verzi této písničky.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: A uvidíme, kdo pak je na telefonu Rádio Blaník.
2: Petra zpívá Petra Černocká, tu písničku.
0: Petra Černocká, říkáte, ano?
2: Ano, říkám, díky. Láďo tady.
0: Díky, Láďo, mějte se krásně.
2: Ale
0: tak 800 109 109. Kdo pak je tam dál? Uvidíme, protože Petra Černocká to nespívá. Rádio Blaník, dobrý den. Dobrý den, ozve se mi někdo po telefonu? Někdo se mě lekl, nevadí, někdo dál. Rádio Blaník, dobrý den.
3: Zdravím vás, Jiříku, tady Vlasta Vonoklasy.
0: Vlastičko. Povídejte.
3: Je to Mařenka Rotrová.
0: Maruška Rotrová. Jeden krásný potlesk. Do Vonoklas. Jak se máte, Vlasto?
3: Jak se mám? Dobře.
0: Dobře,
3: mám uvařeno, takže jo. Dneska nevařím. A tak v klidu si tady povídám s kamarádkama.
0: A s náma z Blaníku. Tak, paráda. Uhodla jste taky, to pěkně. Taky. Mějte se krásně.
3: Jiříku, vám krásný den. A všem přeju taky všechno nejlepší.
0: Krásnou neděli. A schválně, když bych řekl, že to má ještě jednu českou verzi, dokázali byste mi říci? Rádio Blaník, kdo pak je tam? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady je Ivana z Prahy. Myslím si, že interpretem je Helena Vondráčková, písnička se jmenuje Ty jdeš a já se vznáším.
0: No tak pozor. To je taky potlesk. No to je úžasné. Vy to víte, vy to víte. No jo, tak Marie Rotrová, jedna verze. Helena Vondráčková, druhá verze. Mimochodem, Helena Vondráčková zpívá tu písničku, co jste řekla, Ty jdeš a já se vznáším. Marie Rotrová, Ať soused z hůry bouchá. A teď mi řekněte, kterou tu verzi vybereme? Já to nechám na vás.
4: Asi tu Helenu Vondráčkovou bych vybrala.
0: Helenu, tak já ji pouštím a mějte se krásně.
4: Díky, nashledanou.
1: Slavné desky, hezky česky. Na Rádiu Blaník.

Ty jdeš a já se vznáším. Rok po originále z roku 76, tedy v 77. vznikla verze Heleny Vondráčkové na text Jiřiny Fikejzové a toto je další písnička z roku 77. Ať soused z hůry bouchá, jak byla řeč.

0: Teď můžete porovnat, obě verze jsou ze stejného roku, v 77. Tato je na český text Pavla Vrby, Ať soused z Hůry bouchá, Marie Rotrová a Petr Němec. Správně jste uhodli obě dvě verze a já si myslím, že obě mají něco do sebe. No ale na Blaníku za chvíli Miraj. Jeden malinový sirup a před námi taky David Koller. Přejeme vám krásnou neděli, hrajeme si dál hezky česky.
1: Blaníci, jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
2: Sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
2: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
1: Sluníčkové léto
2: s Blaníkem a Centropolem.
3: Nůžková plošina jen za 300 korun na den. SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
4: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
5: To jsi slyšela, že Chachar má o 4 centiáky větší průměr než Picař od vedle.
6: No nekecej. 4 centiáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
5: Neváhej a přesvědč se i ty na chachar.cz. Protože 4 centiáky ty už fakt poznáš. Chacharova pizza. Bo na velikosti prostě záleží.
7: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmostí. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
8: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
9: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
8: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
9: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
8: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
9: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
8: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
9: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
10: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.

0: plný ovoce,
1: limonáda plná bublinek.
0: I takové je léto s Blaníkem.
2: Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: Robin Gibb a písnička Julia teď na Blaníku krátce před 10:45. Před námi je neděle, já vám přeji, abyste měli krásný den, kdy se můžeme trošku schladit s teplotami do 32 stupňů. Ano, je to ochlazení, protože včera padaly teplotní rekordy. Bylo 37,5 stupně Celsia ve Strážnici, kde pokořili taky rekord. Nejtepleji měla jižní Morava a dnes to bude stejné, ale 32 stupňů maximálně a jinde většinou do těch 30. Tak doufám, že si užijete takové počasí, protože v pondělí, v úterý a ve středu nás čeká zase sluníčko a tropy, jak mi ráno řekl meteorolog Eduard Novotný.
1: Tak až do středy bude převážně slunečno, odpoledne se bude tvořit kupovitá oblačnost a v ní i ojedinělé přehánky nebo bouřky. V pondělí se znovu výrazně oteplí na 31 až 36 stupňů Celsia, na jihu Moravy dokonce až na 39. A podobně vysoké teploty čekáme právě až do středy, pak by se mělo mírně ochlazovat, ale na Moravě teploty stále zůstanou přes tropických 30 stupňů. Výrazně tak vzroste zátěž teplem, a to i díky velmi teplým nocím kolem 21 stupňů Celsia.
0: Tak to nějak zvládněte, ostatně je tady léto, tak zkuste si naplánovat třeba nějakou dobu u vody, protože teď ten týden na to bude úplně ideální. A co víc, zítra je pondělí a tak vám budeme hrát jenom a jenom hezky česky. A tady už je další česká. František Nedvěd a písnička 19. Z Blaníku přejeme krásnou neděli.

0: Richard Miller a písnička Srdce jako kníže Rohan teď na Blaníku. 5 minut zbývá do 11. hodiny, já už nahlédnu, co nás čeká před polednem, třeba písnička Věry Špinarové Jednoho dne se vrátíš.
1: To víš, sny zůstanou.
0: Nicméně za chvíli taky Hana Zagorová a Za každou chvíli s tebou platím.
2: Za každou chvíli s tebou.
0: A taky Nightwork, čekám na signál.
3: Nikdo však u nás neměl tušení.
0: Rádio Blaník hraje hezky česky celé léto.
4: Rádio Blaník.
5: Blaník za volantem.
0: Krátce pohled na dálnici D1, kde se stala dopravní nehoda. Podrobnosti má Markéta z Ředitelství silnic a dálnic.
6: Na dálnici D1 na trase z Vyškova do Prahy na 197,5 kilometru se stala nehoda 2 osobních aut, které blokují jeden jízdní pruh. Na místě jsou záchranné složky. Projíždíte s opatrností, zdržení aktuálně nepřesáhlo 10 minut.
0: Šťastnou cestu přejeme, pokud máte dopravní informace, zavolejte dopravní linku Rádia Blaník 603 11 71 71.
5: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: Včera padaly teplotní rekordy, zítra jsou v ohrožení také, ale dnešek bude chladnější, teploměr nemá vystoupat nad 29 stupňů Celsia, kromě jihu Moravy, kde může být až 32, ale dnes většinou příjemných 24 až 29 stupňů. Většinou oblačno až polojasno, sem tam nějaká ta přeháňka, a to hlavně na horách.
5: Jak bude?
7: A co si vzít na sebe?
5: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Rádio Blaník, víkendové tipy.
4: Rádio Blaník.
8: Přeji vám pěkné dopoledne. V areálu dřevěného městečka v Rožnově pod Radhoštěm pokračují druhým dnem Dny řemesel a setkání kovářů z České republiky. Program je do 6. hodiny večerní věnovaný zpracování dřeva s ukázkami práce tesařů, šindelářů, truhlářů, kameníků, tráteníků a nebo například sklenářů. Probíhají ukázky starých řemesel, jako je výroba štípaných plotů, dřevěných žebříků, sudu, oken, dveří a také dalších. Mistři kováři a kovářky kovají na 20 výhních. Předváděná řemesla si můžete sami také vyzkoušet. A na hradě Bouzov se dnes koná tradiční bouzovský mumraj. Jeho součástí je i řemeslný jarmark a celodenní vystoupení šermířů a historických tanců. Ve 2 hodiny odpoledne začíná v hradním parku středověký turnaj na koních. Program před hradem potrvá do 3 hodin odpoledne. Tolik víkendové tipy. Ivana Balkovská, Rádio Blaník, Morava a Slezsko.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
11: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
12: Atención!
13: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
12: La Tropical!
13: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Frélich
4: na Rádiu Blaník.
0: A já přeji krásnou neděli, hezké dopoledne, za chvíli už bude 11. hodina a my se podíváme na řeku Sázavu. Pokud máte rádi řeku Sázavu, tak si to nenechte ujít. Teď ale Hana Zagorová a písnička Za každou chvíli s tebou platím a pak taky Michal Tučný, tak přeji hlavně krásnou

0: Orosený půl litr s pořádnou pěnou.
1: To mi řekni, Karle, jak jsi přišel na to, že na sedmém schodě to má tu správnou teplotu?
2: Dlouhodobým zkoušením.
0: I to je Léto s Blaníkem.

0: Bon Jovi a písnička It's My Life, teď na Rádiu Blaník. Krásnou neděli, 11 hodin, 11 minut a teď taky 11 vteřin a my míříme do Zruče nad Sázavou. Na tamním zámku je totiž opět k vidění staronová expozice Příběh řeky Sázavy. Podrobnosti prozradí paní kastelánka Martina Fialová.
1: Chceme, aby vlastně na velkých puclích si děti třeba složili řeku Sázavu. Chceme, aby vlastně děti se seznámily s tím, co dělal vorář, co byl ledař, hamerník, co byl, a máme tam i využití řeky pro současného člověka, takže děti si tam můžou sednout k takovému improvizovanému rybníčku a chytat rybičky.
0: Tak zdravíme do Zruče na zámek a teď už balet a Hej pane disc jockey na Blaníku. No zítra to bude teda diskotéka, protože zítra je první pondělí v měsíci a to znamená, že na Rádiu Blaník vám hrajeme jenom a jenom české písničky a nepřidáme vůbec žádnou zahraniční. Tak nás poslouchejte taky zítra při pondělku, bude to jen a jen hezky česky. Jako teď, tady je balet.

0: Velká romantika Celine Dion a písnička z Titanicu My Heart Will Go On. No a ještě jedna romantika a taky filmová z filmu Tenkrát na západě za chvíli.
1: To víš, sny zůstanou.
0: Věra Špinarová se svým úžasným hlasem Jednoho dne se vrátíš.
1: A možná
0: tak vám bude hrát Blaník v neděli dopoledne a ještě jeden film bych přidal, když se podívám do kalendáře, tak tam vidím jméno Gustav, neznám žádného Gustava, ale hned se mi vybavil film, ve kterém figuruje Gustav.
2: Připiš tam, vrátím se, až počasí dovolí. Víš, pak teda přijde Gustav. Rozumíš? No tak, no pořádku, no tak mi to přečti. Co to vykládáš? Až počasí dovolí, pak teprve přijde Gustav. To je nesmysl, to jsem jako myslel nakonec, že přijde podpis, Gustav, rozumíš? Až počasí dovolí, tak se vrátí Gustav. No, tečka.
0: Úžasný film Anděl na horách a pan Marvan. Nicméně Gustav dneska slaví svůj svátek, přejeme všechno nejlepší.
3: Na začátku byl sen. Vytvořit v Ostravě stylovou restauraci, kde se zážitková kuchyně spojí s jemnou elegancí Francie. Sen se stal skutečností a jmenuje se Prostorika. Hledáte místo pro romantickou večeři, oslavu v soukromém salonku nebo svatbu až pro 100 lidí? V Prostorice najdete přívětivost, útulnost a denní menu, na které nezapomenete. Restaurace Prostorika, Slezská Ostrava. Váš zážitek čeká na prostorika.cz.
4: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
5: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz.
6: Potřebujete zavařovací sklenice nebo lahve? Na zavařovacísklo.cz najdete vše. Velký výběr pro firmy i domácnosti. Rychlé dodání i osobní odběr v Mošnově u Ostravy. Objednávejte na zavařovacísklo.cz. Sklo, které drží, ceny, které sedí. Zavařovacísklo.cz.
7: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.

0: Na pláži u moře.
1: Ve stínu Eiffelovky.
0: A nebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Radio Blaník.
1: Hezky česky celé léto.
2: Proudy řeky táhnou k nám tvou nedostatku.

0: Úžasný hlas Petra Koláře, který vám může přinést taky 5 000 korun.
1: Slunce dál svítí
2: na Rádiu Blaník.
0: Protože v naší písničce Slunce dál svítí,
3: slunce dál.
0: Mimo jiné zní taky hlas Petra Koláře. A je dobré vědět, kdo pak tam zpívá, protože když by zazněla tato písnička celá na Blaníku, tak volejte 800 109 109 a na konci té písničky, když se dovoláte jako první, tak můžete dopadnout jako naše posluchačka Miluška tento týden, která se dovolala a dostala ukázku s otázkou, kdo pak to zpívá tady.
4: Tohle místo je všude.
0: Tak věděli byste, kdo pak to zpívá? Naše posluchačka Miluška odpověděla takto.
5: Myslím si, že to je Kateřina Marie Tichá.
6: Máte pravdu, je to Kateřina Marie Tichá, vy jste skvělá teda.
5: No, vy taky.
6: No, tak moc děkujeme. Miluško, jak dlouho už posloucháte Blaník?
5: No, léta.
0: Léta letoucí a vyneslo jí to teď, tento týden 5 000 korun, protože právě to je princip naší soutěže. Jakmile se dovoláte po konci písničky Slunce dál svítí na 800 109 109, dostanete ukázku s někým, kdo tam zpívá. Může to být Tomáš Klus, Xindlo X, Igor Tymko, ze skupiny No Name Tereza Mašková, Olga Lounová, Jindra Polák z Jelenů, Kateřina Marie Tichá nebo právě Petr Kolář. A když to uhodnete, pokud se dovoláte, tak máte 5 000 korun. Tak držím palce.
1: Slunce dál svítí.
2: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: A to není všechno, o co budeme hrát zítra.
2: Víc nebo míň.
7: Tentokrát pro vás máme pobyt v hotelu Bocourkov a vstupenky do pekla Čertovina.
2: A to v plné parádě, včetně wellness procedur a hromady dárků.
7: Tak hodně štěstí.
2: Víc nebo míň.
7: Už od zítřka u nás na Blaníku.
8: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina. A přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo-čertovina.cz.
2: Pohodové české rádio.
0: A teď už na Blaníku skupina Queen a písnička I Want to Break Free, za chvíli Nightwork anebo Marta Kubišová. Hezkou neděli.
9: I

české. Léto s Blaníkem.

Shakira, písnička Vaka Vaka a před námi 12. hodina. Čeká nás česká desítka, repríza páteční premiéry, tedy přehled aktuálně nejhranějších písniček těch českých v českých, moravských a slezských rádiích s Petrem Slívou. Těšte se na ty nejposlouchanější české písničky. Před námi třeba Tereza Mašková a Hořkosladký Valčík. Do české desítky a mezi aktuálně nejhranější patří taky skupina Opět a Radeček a všechno je v pořádku. Dokud máme

0: silnic a dálnic.
1: Nehoda dvou osobních aut překáží na dálnici D1 na trase z Vyškova do Brna na 127,5 kilometru. Do kolony vjedete u Slatiny na 201. kilometru a budete v ní popojíždět téměř půl hodiny.
0: Přejeme hlavně šťastnou cestu a pevné nervy.
2: Rádio Blaník, počasí.
0: Jaké bude dnešní odpoledne, to už nám prozradí meteorolog Eduard Novotný.
3: Tak včera přes naše území přišla studená fronta, takže teploty budou dnes už o něco mírnější, 25 až 30 stupňů Celsia, teplejší bude stále jich Moravy, kde budeme moci naměřit až 32 stupňů a právě tam je stále v platnosti výstraha až před extrémní zátěží teplem. V Čechách by měla být alespoň dnes situace lepší, vítr povane slabý, během dne místy, hlavně na Moravě i mírný, severovýchodní až východní.
0: A vysoké teploty nás čekají zase zítra. Zítra teploměr totiž může vystoupat až na 36 stupňů Celsia, v úterý a ve středu až na 39.
2: Kdy bude to správné počasí na výlet?
4: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
2: Rádio Blaník, víkendové tipy. Rádio
5: Blaník. Přeji vám pěkné poledne. Dnes do 5 hodin odpoledne jsou na zámku Žerotínů stovky nádherně kvetoucích gladiol z Čech, Moravy i Slovenska. Ve Valašském Meziříčí se totiž koná největší letošní mezinárodní výstava mečíků v České republice. Uvidíte stovky květů v různých barvách a tvarech. Součástí výstavy je i prodej květinových hlízd, cibulek i klasů mečíků od předních pěstitelů. Šermířský víkend je jedna z vrcholných akcí Plumlovského zámku v letní sezóně. Čeká vás bohatý program. Vystoupí sokolníci, šermíři a taneční historické tance. Nechybí dobový stánkový prodej ani kostýmované prohlídky zámku. Součástí akce je výstava bonzají. A nakonec zavítáme do Karviné. Místní městský dům vás zve do parku Boženy Němcové k promítání letního kina. Ke zhlédnutí jsou domácí i zahraniční tituly. Dnes budou od 9 hodin večer promítat rodinnou srandu Šmoulové ve filmu. Tolik víkendové tipy. Ivana Balkovská, Rádio Blaník, Morava a Slezsko.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
7: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Green Island 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Česká desítka.
4: Česká desítka.
2: Česká desítka.
4: Na rádiu Blaník.
8: Vítejte u České desítky. Zdraví vás Petr Slíva. Už jsem se těšil, až zase řeknu tuhle větu, protože 3 týdny jsem teď jezdil s obytňákem po ostrovech, takže se České desítky chopili kolegové, za což jim děkuji, a udělali skvělou práci. A co nás teda dneska čeká? To, co jindy. 10 nejhranějších českých písniček v éteru v uplynulém týdnu. A k tomu nám dopomoc Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI. Protože z žebříčku četnosti hraní písniček v rádiích, které vydává tato instituce, Česká desítka čerpá. Takže tahle desítka dala pořadu jméno. Ve skutečnosti je vždy těch písniček 12, protože i dneska se dvakrát ohlédneme za písničkami, které éteru královaly v minulosti. V tuto chvíli většinou říkám, kdo od minula vypadnul. Tentokrát vám to ale neřeknu. Ne, že bych chtěl něco tajit, ale protože od minula nevypadnul nikdo. Ale hráli se tady Škatule, škatule, hejbejte se. To zase ano. A hned první změnu máme na 10. místě. Poslední příčkou České desítky minule obsadila Kateřina Marie Tichá s písničkou Byt 66. Tentokrát je to taky žena, ale je to Tereska Mašková se svým hořkosladkým valčíkem, který si loni nadělila na své nové album Nebudu sedět v koutě. Pro hořkosladký valčík je to 28. týden v České desítce.
2: Česká desítka
4: na rádiu Blaník, místo 10.

0: desítka na rádiu Blaník.
1: A to byla ta desítka minulého týdne, o které jsem mluvil před chvílí a která je teď devítkou. Nová písnička Kateřiny Marie Tiché s názvem Byt 66. Kateřina o písničce mluví jako o love songu, zamilované písničce. Není ale věnovaná žádnému muži nebo ženě, ale opravdu bytu. Jejímu prvnímu pražskému bytu, který se jí zapsal hluboko do paměti. Na YouTube si třeba po skončení české desítky můžete pustit i videoklip k této písničce, natočený starou VHS kamerou, anebo se tak přinejmenším tváří. Takže pro byt 66 je to v české desítce druhý týden a zlepšení o jednu pozici, takže jste Kateřinu v uplynulém týdnu slyšeli z rádií o něco častěji. O něco méně často jste v uplynulém týdnu slyšeli pro změnu Puberťáka od Xyndla X, písnička, ve které popisuje, že je jako každý muž věčným puberťákem. Minule to bylo 7. místo, teď to byla 8. nejhranější česká písnička v éteru. Ale Xyndl X má v české desítce ještě jeden zářez, takže smutný z toho vůbec být nemusí.
0: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: Těšínska. Na rádiu Blaník. A to bylo 7. místo, které před týdnem obsadil puberťák Xyndla X. Tentokrát se na něm usadila Eva Farna se stále ještě novou písničkou. Jmenuje se Neříkej, co má se stát. V české desítce je 4. týden. Single Neříkej, co má se stát je o touze naučit se pouštět kontrolu, důvěřovat procesu a životu, o přijímání toho, co život chystá, aniž bychom ho pořád měli potřebu plánovat a kontrolovat. Je v pohodě někdy bloudit anebo jít špatně. Děje se to, co má se stát, říká Eva Farna právě o této písničce. Na písničce s Evou spolupracoval taky spoluautor naší hymny Rádia Blaník, Slunce dál svítí, Jenda Vávra. A když použiju ještě jeden oslý můstek, tak Jenda byl nedávno taky Pepovým parťákem. Tak se podívejte na náš web, kde najdete záznam tohoto rozhovoru. A my si dáme do dnešního prvního pohledu zpátky.
1: Česká desítka, pohled zpátky.
0: A ten nás zavede do roku 2000. Lámalo se tisíciletí, všichni čekali, co si pro nás vesmír připraví, a s nadějemi nebo obavami vyhlížel k nebesům taky Honza Kalousek. Pro jistotu zvolil hvězdářský dalekohled a tak mohl s jistotou konstatovat, že hvězdy nad Hvězdárnou se mění. A protože je muzikant, tak se z toho rovnou vyspíval. A ono se to chytlo. A 9 týdnů to byla nejhranější česká písnička v éteru.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník.

0: To byl dnešní první pohled zpátky. Podívali jsme se do roku 2000. Éteru touto dobou vládnul Honza Kalousek s písničkou Hvězdy se mění. A tomu éteru vládnul celých 9 týdnů. A kdo vládnul éteru v uplynulém týdnu? Dozvíte se za chvilku.
1: Česká desítka na rádiu Blaník. Na okno nebo na auto?
2: Na ledničku nebo klidně v práci na nástěnku?
1: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
2: Sbírejte je s námi celé léto
1: na všech našich akcích a výjezdech.
2: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
1: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
2: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
3: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
4: Nejlepší letní úlovky v Outlet Arena Moravia právě vrcholí Maxi Outlet výprodej. Ulovte si prémiové značky se slevou až 80%. V sobotu 15. navíc nákupy spojíme s parádní zábavou. Dorazte do Outlet Arena Moravia na žonglerskou show, osvěžující drinky i skvělou hudbu a roztočte kolo štěstí o super ceny. Více na outletmoravia.cz.
5: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. jackodesign.cz.
6: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
7: Cestovatelé a milovníci techniky. V sezóně 2027 vás na zámku Linhartovi čeká nová expozice, která propojí historii s virtuální realitou, holografií a laserovou projekcí. Projekt Po stopách Bílé paní je podpořen z fondů Evropské unie v rámci programu Interreg Česko-Polsko. Děti se mohou těšit na Bílou paní i další zámecká strašidla ve 3D. Navštivte zámek Linhartovi i věže v Bialé.

0: Posloucháte Českou desítku na Blaníku. Před chvílí jsme tady měli dnešní první pohled zpátky, teď už zase k nejhranějším českým písničkám uplynulého týdne. A k těm 10 nejhranějším patřila taky další pecka od skupiny Opět a Radeček s názvem Všechno je v pořádku, která je v české desítce 18. týden. Radečci prostě v poslední době jedou, jak se teď říká, jednu bombu za druhou. A k tomu nedávno na zaplněném náměstí v Přerově vítali společně s davy fanoušku wimbledonskou vítězku Lindu Noskovou, když se vrátila do svého rodného města. Linda dokázala, že se nebojí ani na wimbledonském kurtu, ani na pódiu, a s Radečky si zaspívala a potom ještě zatančila v šatně na písničku Hory. Tak vy si teď můžete zatančit a zaspívat s písničkou Všechno je v pořádku. A všechno bude v pořádku.
1: Česká desítka na rádiu Blaník. Místo 6.

0: desítka. Na rádiu Blaník.
1: Poetika a blízko na pátém místě české desítky. Zároveň je to pro tuhle další pecku od Poetiky, která se probojovala do první desítky nejhranějších českých písniček v rádích, šestý týden v žebříčku. A Bramborová medaile tentokrát patří té druhé písničce od Xyndla X, která se jmenuje Dovolená. Ondra Ládek chystá na příští rok nové album, které si nadělí k 20 letům na scéně. Z něj už jste mohli slyšet třeba písničku Křídla a také hit Puberťák, který figuruje v české desítce na 8. místě. A na to nové album napsal Xyndl taky písničku Dovolená, která vás okamžitě přenese do doby strávené ať už na chorvatských plážích nebo ve stanu na Šumavě, pokud tam teď náhodou sami nejste. Refrén už měl prý Ondra nějakou dobu v šuplíku a teď jej začaly napadat další sloky. No a Dovolená je na světě a aktuálně je to čtvrtá nejhranější česká písnička v rádiu.
0: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: desítka.
1: Na rádiu Blaník.
2: Čtvrté místo české desítky, Xindle X a Dovolená. A než se pustíme do medailových pozic, tak ještě jeden pohled zpátky.
0: Česká desítka, pohled zpátky.
2: A ten nás zavede do roku 2013, kde skupina Mandraže prožívala své zlaté období. Plzeňáci tehdy vládli éteru s několika hity, ale touhle dobou to na 7 týdnů byla písnička Na dlani. Písničku napsal kytarista a kapelník Mandraže Pepa Bolan. A soudě podle úspěchu v rádiích se písnička asi povedla. Éteru vládla 7 týdnů, jak už jsem říkal.
0: Česká desítka
1: na rádiu Blaník.
0: Pohled zpátky.

0: Rádiu Vlk. Dnešní druhý pohled zpátky byl do roku 2013. Tehdy ještě existovaly plzeňští mandraže a éteru touto dobou vládla jejich písnička Na dlaní. Ale teď už k medailovým místům české desítky v uplynulém týdnu. Třetí nejhranější českou písničkou tentokrát bylo Selhání od Činasky. Ti jsou teď ve formě a můžete je vidět a slyšet na koncertech v rámci jejich letního turné Open Air Léto 2026. Konkrétně pokud posloucháte páteční premiéru české desítky, tak dneska v Šumperku a zítra v Počtejně. A pokud posloucháte nedělní reprízu, tak se pro vás víc hodí pozvánka na 14. srpna do Strakonic. A nebo si udělejte malý festival teď. Tady jsou Činasky a Selhání.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: Tak tohle spojení se povedlo. Několik let se v éteru dařilo písničce od skupiny Krištof Život je krásný a to je zároveň jejich předchozí zářez v české desítce. Potom Život je krásný vypadnul, no a před časem se objevilo tohle spojení. Skupina Krištof a česko-italská influencerka, zpěvačka a herečka Dominika Aládžia a písnička Půlnoční hřích. V české desítce je už šestý týden a momentálně je z toho krásné druhé místo. A kdo je na tom prvním? Dozvíte se za chvíli, teď rekapitulace. Je krásný najít cestu ven. Tereza Mašková a Hořko-sladký valčík se tančí na desátém místě. Tady si mi zpíval a tady si mi hrál. Deváté místo patří taky ženě. Je tam Kateřina Marie Tichá a její Byt 66. Uberťák Xindla X tentokrát obsadil místo 8. A sedmá příčka patří Evě Farné. Neříkej, co má se stát, zpívá Eva. Na šestém místě je skupina Opět a Radeček a Všechno je v pořádku. A pátou nejhranější českou písničkou v éteru je písnička Blízko od Poetiky. Bramborovou medaili tentokrát bere Xindl X za písničku Dovolená. Selhání od Činasky je bronzové. No a před chvílí Krištof a Dominika Aládžia a Půlnoční hřích na místě druhém. A jdeme na to první místo.
1: Česká desítka.
2: Česká desítka.
1: Česká desítka.
2: Na rádiu Blaník.
0: No, jsou tam, pořád tam jsou. Od té doby, co vstoupila tahle písnička do české desítky, tak neslezla z prvního místa a nehodlá jej nikomu přenechat. 16 týdnů v české desítce a 16 týdnů první. Duet Evy Farné a Miraje. Vzpomeneš si?
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník. Místo.

0: Deník.
1: Jak jsem říkal před chvílí, 16 týdnů v české desítce a 16 týdnů na prvním místě. Písnička inspirovaná tvorbou Davida Stypky a ti dva ji naspívali v průběhu koncertu věnovaných právě tomuto severomoravskému a slezskému bardovi. Eva Farná a Miraj, a vzpomeneš si? A to je z další prázdninové české desítky vše. Takže poděkuji České národní skupině Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI za žebříček, ze kterého česká desítka čerpala a čerpat bude i v příštím týdnu, protože se uslyšíme zase v premiéře v pátek po 18. hodině a v repríze v neděli v poledne. Mějte se krásně, Petr Slíva se pro tuto chvíli loučí a předávám slovo kolegům. Zůstaňte s Blaníkem.
2: Česká desítka na rádiu Blaník. České rádio.

0: Je tu i filmová Krev toulavá od Karla Gotta. Krev toulavá, svátkou slama. Taky vás pozvu na další letní blanický koncert, takže pokud ještě nevíte, kdy a kde se bude konat, zůstávejte naladěni na našich vlnách. Za chviličku si dáme počasí a pak pokračujeme. Hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
0: Očekávejte, že dnes bude skutečně příjemný den. Teploměr nám ukáže v maximech 29 stupňů Celsia. Na severovýchodě jen kolem 22 stupňů. Na jihu Moravy ale budete mít jako vždy tepleji až 32 stupňů Celsia. Ojediněle se vyskytne slabý déšť nebo přehánky. Doporučila bych vám, abyste si v noci pořádně vyvětrali, protože rtuť teploměru klesne k 19 až 14 stupňům. Zítra přes den ale bude zase pořádné parno. 31 až 36 stupňů na jihu Moravy až 39, na horách kolem 27, což se zdá být ideálním místem pro ochlazení. Tak hezký poslech a krásný víkend.
2: Jsme Blaník.
1: Pohodové rádio.

Přeji vám pěkný den. Rodinné trio Fuo Radka Bednaříka zahraje všechno. Od lidovek, po rock, přes jazz a zase zpátky. Přijďte se přesvědčit na jejich letní koncert před zámkem Zlín. Vstup je volný a začátek je v 5 hodin odpoledne. Prohlídky s princeznou probíhají každou prázdninovou neděli na zámku Štáblovice. Malé zvědavce v historických komnatách přivítá samotná princezna v dobových šatech. Provede je místy, kde kdysi pulzoval život šlechty. Vydáte se po stopách rytíře Kašpara, který na zámku ukryl svůj poklad. Děti čeká hledání indicí, zábavné úkoly, sladká odměna i společné focení s princeznou. Prohlídky vychází ve 12 hodin a poté ve 2 a ve 4 hodiny odpoledne. Pro malé dobrodruhy je navíc připravená pátrací hra za tajemstvím zámeckého parku. Tolik víkendové tipy. Ivana Balkovská, Rádio Blaník, Morava a Slezsko.

0: Garážová
1: na rádiu Blaník.
2: Krásné odpoledne, 12 hodin 58 minut k tomu. Já doufám, že máte nádhernou neděli a pokud třeba náhodou ne, taky já vám ji nádhernou udělám. Za chviličku Janek Ledecký, ABBA, anebo taky Vanastovy věci. Anděle.

0: Orgáník.
1: Tak co byste si přáli vy? Třeba vyrazit na koncert a nic za to neplatit? Tak pokud říkáte jenom ano, ano, to bych si přál nebo přála, tak potom se vám to splní. A to už příští pátek, tedy 7. srpna. V případě, že vyrazíte do Chomutova. Právě tam se totiž bude konat další letní koncert Rádia Blaník a vy se tak můžete těšit na Jakuba Smolíka, na Teresku Maškovou, Janka Ledeckého, ale taky na naši báječnou blanickou kapelu. Jak už jsem říkala, za vstupné neplatíte vůbec nic a naopak, ještě si odtamtud můžete odnést sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, no a právě ta vám možná už brzy přinese spoustu peněz, konkrétně 100 000 na ruku. No a pokud se ptáte, kdy přesně tam v tom Chomutově máte být, tak začínáme 5 minut před 4:30 odpoledne přímo na náměstí 1. máje. Takže dorazte raději o něco dřív, ať chytnete dobré místo a dobře vidíte, nejenom slyšíte. Ještě jednou připomínám, pátek 7. srpna Chomutov za 5 minut 4:30 na náměstí 1. máje. Tak tam to bude žít. A my tam budeme s vámi. Tak už se moc těším.
2: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
2: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.

0: Na rádiu Blaník Argema a Modrý pondělí. No, my máme takovou šedou neděli, řekla bych, ale to vůbec nevadí. Já jsem docela ráda za to ochlazení. Doufám, že vy taky, že si to užíváte, i když počasí je pořád velice přívětivé, takže můžete sedět někde na zahrádce nebo jít na procházku. Zkrátka dobře, užívat si ten den jen, jak to umíte. No a navíc dnešek, tedy 2. srpen, tak to je dokonce národní den hned dvou zajímavých věcí. Tak, tou první jsou omalovánky, tak to si myslím, že se týká hlavně těch nejmenších. Pokud tedy chcete své ratolesti udělat radost novými omalovánkami, právě dnes je ten správný den, protože je národní den omalovánek. No ale pokud byste přeci jenom měli radši nějakou tu grilovačku nebo opékačku, tak si nezapomeňte dát hodně hořčice, protože je taky mezinárodní den hořčice. Takže oslavte to, jak jen umíte. Já osobně miluju hořčici, takže už teďka, když si představím nějaký vypečený burstík, no, dala bych si ho hned. Před námi už jsou další písničky. Za chvilku Richard Miller, Taylor Swift anebo Karel Gott na rádiu Blaník.
1: Blaník, to jsou české písničky. Ukažte nám, jak je znáte. A vyhrajte tankovací kartu Orlen v hodnotě 5000 korun. Už zítra ráno u nás na Blaníku.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Sluníčkové léto.
3: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Smírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
3: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
1: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
3: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
1: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
4: Na začátku byl sen. Vytvořit v Ostravě stylovou restauraci, kde se zážitková kuchyně spojí s jemnou elegancí Francie. Sen se stal skutečností a jmenuje se Prostorika. Hledáte místo pro romantickou večeři, oslavu v soukromém salonku nebo svatbu až pro 100 lidí? V Prostorice najdete přívětivost, útulnost a denní menu, na které nezapomenete. Restaurace Prostorika, Slezská Ostrava. Váš zážitek čeká na prostorika.cz.
5: Ryčniko Vošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčniko Vošrot. www.vašesběrna.cz.
6: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
7: Nejlepší letní úlovky. Outlet Arena Moravia právě vrcholí Maxi Outlet výprodej. Ulovte si prémiové značky se slevou až 80%. V sobotu 15. navíc nákupy spojíme s parádní zábavou. Dorazte do Outlet Arena Moravia na žonglerskou show, osvěžující drinky i skvělou hudbu a roztočte kolo štěstí o super ceny. Více na outletmoravia.cz.
8: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
9: Dobré ráno, miláčku.
10: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
9: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
11: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz.
12: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
13: Na co?
12: Na naši fotovoltaiku.
13: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
12: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
13: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
12: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
13: A kdo se o to postará?
12: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
13: Tak to máme jasno.
14: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.
15: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.

0: Je mladý, má talent a ještě dobře vypadá. Tak to je Pepa Wagner, písnička Nezapírám na rádiu Blaník. A my teď nahlédneme, no vlastně nenahlédneme, jenom se tak lehce podíváme na to, co nás čeká zítra úderem 9. dopolední. My se totiž budeme opět vracet do minulosti, konkrétně do celého jednoho roku. A budeme si z tohoto roku hrát písničky a taky vzpomínat, co zásadního se tehdy událo. A tak tu pro vás mám takovou malou nápovědu, takovou zkoušku na nečisto. V tom zítřejším tajemném roce se totiž na televizních obrazovkách poprvé objevilo jedno takové studio. Jestli pak tušíte, které?
1: Ahoj kamarádi, je to paráda, vidíte, probudit se ráno a vědět, že prázdniny jsou na samém začátku. Na samém začátku je i dnešní studio Kamarád, které startuje filmem Jak Neználek muzicíroval.
0: Tak já si myslím, že nápověda to byla skutečně veliká. Tak co, víte, o co šlo? Poznali jste? Já věřím, že ano. Tak zítra už se dozvíte úderem 9. víc a můžete se samozřejmě účastnit i vy. Před námi jsou teď další písničky. Za chvilku nabídnu Helenu Vondráčkovou, skupinu Jelen a nebo Ricky Epovery. Mamma Mia.

Helena Vondráčková na rádiu Blaník a vzhůru ke 14. hodině, protože po ní tu bude třeba šaman od kabátu. Dneska je světový den omalovánek, tak proč si nedat omalování, nebo spíš malování od divokého Billa? To je to tvoje malování, vzdušnej sám. A dáme si i Petra Reska.

0: jedno snůvko básně.
1: A to rozhodně není všechno. Taky se podíváme na čísla Česka, tedy náš skvělý podcast. Víc vám o něm prozradím už za chvíli.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
3: Blaník. Hezký den vám přeje Ivana Balkovská. Nejnižší noční teploty nám na Moravě a ve Slezsku klesnou ke 14 stupňům. Pondělní obloha bude jasná až polojasná. Ráno ojediněle s mlhami nebo nízkou oblačností. Odpoledne se může při přechodně zvětšené oblačnosti výjimečně objevit přehánka. Nejvyšší denní teploty 32 až 36 stupňů. Toliko počasí a za chvíli už zprávy se Šárkou.
2: Rádio Blaní.
4: Nejvíc pohody
2: a nejvíc českých písniček.
4: Za každého počasí. Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
5: A my pro vás máme další povídání v rámci podcastu Chytrý jak rádio. Tentokrát s ředitelkou návštěvnického střediska Vodní dům v Hulicích, paní Petrou Kulhanovou. A je to zajímavé. Tak si to poslechněte ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.
4: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Paru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
3: A cihlové dajno zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto?

0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
3: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Hekři napadli web zdravotního ústavu. Požár v pečovatelském domě zastavili hasiči. České středohoří patří motýlům. Hezké odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi Šárka Vykydalová. Web státního zdravotního ústavu bude nedostupný ještě nejméně 2 dny. Stránky pracoviště napadly v sobotu večer hekři. Podle zástupců instituce nebyla ohrožena žádná citlivá data. Cílem hekrů se stala v úterý tento týden také městská síť v Šumperku. Chod úřadu byl omezen. Na Havlíčkobrodsku dnes hořel pečovatelský dům. Požár vznikl dopoledne ve Ždírci nad Doubravou, a to v kuchyni jednoho z bytů. Podle hasičů hořely potraviny na sporáku. K vážnému zranění nedošlo, pouze jedna osoba si nadýchala kouře a skončila v nemocnici. Díky včasnému zásahu hasičů se oheň nikam nerozšířil. České středohoří je rájem motýlů. Přírodovědci potvrdili, že jich v celé oblasti žije přes 2200 druhů. Velké množství z nich patří mezi ohrožené druhy, řazené do aktuálního červeného seznamu. Čísla nezahrnují jen nápadné velké denní motýly, ale i noční můry nebo drobné motýly, které laik snadno zamění za mušky. Monitoring motýlů organizuje Agentura ochrany přírody a krajiny. Letní dovolené často odhalí potíže, kterých si během běžného pracovního roku ani nevšimneme. Patří mezi ně i zhoršené vidění na blízko. Jaké jsou úplně prvotní příznaky, ví primářka pražské oční kliniky Neovize Lucie Valešová.
6: To je problém, který přichází s věkem. Nastává u většiny lidí mezi 40. a 50. rokem. Začne se to projevovat tak, že nejdříve po ránu nebo pozdě večer po únavě se začne rozmožovat vidění při čtení textu, obzvláště při horším osvětlení. Kompenzovat to nejjednodušeji můžeme brýlemi.
5: Pokud problém trvá několik let a počet dioptrií narůstá, je další možností operace. To byly zprávy. Teď už se k mikrofonu vrací Verča.
3: Veronika Rážová
4: na rádiu Blaník.
7: 14. hodina nám odbíjí, přeju vám krásné odpoledne, užívejte si neděli s námi, hrajeme hezky česky a tak si dáme hned jednu hezkou českou. Hanička Zagorová, Spěchám. Tak já doufám, že dnes nikam spěchat nemusíte, že hezky posloucháte Rádio Blaník a užíváte si pohodový den. Užívejte s námi.

0: Tak posloucháme, jak v dáli temný bonga zní, ale není to všechno, co můžeme poslouchat. Podíváme se totiž taky na náš web radioblaník.cz. Tam si můžete poslechnout další díl podcastu Čísla Česka. A kolega Dan Rumpík si v něm tentokrát povídá nejenom s Honzou Buriancem z agentury STEM Mark, ale také s jeho kolegou Honzou Tučkem. A jejich tématem je cestování. Takže pokud jste třeba tomuto tématu taky nakloněni a chtěli byste třeba vědět něco víc i o využití umělé inteligence při plánování dovolené, tak jste tady správně.
1: Já jsem třeba se ptal Balmoral, aby moje žena viděla, kde trávila čas jako anglická královna, tak co uvidím a kolik mě to bude stát, stojí to za to? A ona mě napsala, bude tě to stát 18 liber a nestojí to za to. Jo, ale tak jako mám tu ženu, taky měla tu představu Balmoral, tak jsme tam museli, v konci jsme si řekli, stálo to 18 liber a nestálo to za to. Jo, takže ta pomoc je doopravdy velká a jenom člověk jako musí trošku ještě si tam nechat ten svůj vlastní selský rozum a vnímat to tak jako, že to není jako pokyn, že to není jako rozkaz, ale že je to prostě rada, která mi může pomoci si z té dovolený jako odníst více, než bych si odnesl, kdybych si to plánoval sám a ještě mě to nestojí těch 30 hodin, ale jenom třeba půl hodiny.
0: Tak vidíte, umělá inteligence se dnes dá využít skutečně takřka všude. Tak ať už plánujete dovolenou jakkoliv, ať si ji užijete, to vám z celého srdce přeje Rádio Blaník. No a teď už pokračujeme, další písničky na sebe nenechají dlouho čekat. Jedna to bude od Adele. Přivítáme i MC Erika a Barbaru, ale ještě předtím trocha Itálie. Umberto Tozzi, Gloria na Rádio Blaník.

0: Tak to byla báječná Adele a písnička Hello a v úžasných písních budeme pokračovat. Hrajeme hezky česky a tak si dáme za chviličku jednu od Dalibora Jandy. Konkrétně písničku Hráli jsme kličkovanou. Je to skoro k nevíře, ale tahle písnička se na výsluní drží už pěknou řádku let. A vinem vznikla v roce 1989 a tehdy vyšla na desce Velký flám. O rok později dokonce i na slavném albu Hurikán. No a když už jsme u toho Hurikána, tak Dalibor Janda jede takové, řekla bych, velmi, velmi náročné turné. Je to opravdu turné čítající spoustu koncertů a to se jmenuje Hurikán 365 dní. Nejenom, že se představí na turné Dalibor Janda, ale také jeho kapela Prototyp a stejně tak i exkluzivním hostem je Jiřina Anna Jandová. Takže pokud si nechcete nechat ujít tohle vystoupení této naší stálice české hudební scény, tak byste mohli vyrazit třeba 18. srpna do Ostravy. Potom třeba taky můžete zavítat 30. srpna do Prahy, kde bude vystupovat. No a pak už tu máme září Brno, Most, Jeseník a spousta dalších míst. Mrkněte se na daliborjanda.cz, protože tam všechny termíny najdete. Za chviličku tady u nás Hráli jsme kličkovanou, tak krásné odpoledne.
1: Začíná srpen a to znamená hned tři věci.
2: Půlka prázdnin je za námi.
1: Ovšem druhá půlka stále před námi. A k tomu je tady České pondělí. Už zítra si budeme hrát pouze české písničky. Oslavte s námi příchod srpna.
2: A užijte si České pondělí
1: na Rádiu Blaník.
3: Potřebujete zavařovací sklenice nebo lahve? Na zavařovacísklo.cz najdete vše. Velký výběr pro firmy i domácnosti. Rychlé dodání i osobní odběr v Mošnově u Ostravy. Objednávejte na zavařovacísklo.cz. Sklo, které drží, ceny, které sedí. zavařovacísklo.cz.
4: Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den? SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrantu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
5: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
6: Slyšel jsi, že Chachar slaví 20 let a přifoukl pizzu o 4 cm?
7: 4 cm? To ani nepoznáš!
6: Pozor! 4 cm jsou 28,34% pizzy navíc! To už fakt poznáš! Otestuj to i ty na chachar.cz. Chacharova pizza, bo na velikosti prostě záleží!
8: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmostí. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
9: Dvě legendy poprvé spolu na jednom pódiu. Václav Neckář a Petr Spálený míří do Prahy na společný koncert.
10: Přijďte si užít večer plný nestárnoucích hitů, emocí a melodií, které provázely celé generace. Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek 26. října v divadle Hibernia v Praze.
9: Vstupenky jsou již v prodeji na ticketportál.cz a v divadle Hibernia.
11: Hledáte podporu pro přeshraniční projekty v našem regionu? Rozvíjejte vztahy spolu s polskými partnery. Fondy malých projektů Euroregionu Těšínské Slezsko, Šlonsk Češinsky jsou zde pro vaše nápady, akce a setkání. Přesvědčte se sami, že spolupráce se vyplatí. Podrobnosti najdete na irsts.cz. Reklama je podpořena z FMP Euroregionu Těšínské Slezsko v rámci programu Interreg.cz.pl.
12: Svítí.
13: Svítí.
12: I na síti všech sítí.
13: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
12: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
13: Blaník na Facebooku a Instagramu.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: S chytrým oblečením Citizen vás džungle městské dopravy nedostane. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
0: České rádio.

0: doma na Rádiu Blaník. 14 hodin 44 minut skoro. Dnes máme 2. srpna, tak už se nám prázdniny přehouply do druhé poloviny a tak dneska můžeme slavit třeba Gustava. Právě Gustav má totiž dnes svátek. Kdo ze slavných ale má také důvod k radosti, tak to je třeba Olga Sommerová, tedy česká režisérka, která se narodila roku 1949 a právě dnes slaví narozeniny. Stejně jako Jiří Zídek, ten se narodil v roce 1973, také 2. srpna, a je to český basketbalista a také první Čech, který hrál v NBA. Všechno nejlepší i vám, kteří třeba dnes něco slavíte, ať už je to narození, nebo třeba výročí, anebo třeba nějaký jiný úspěch. Můžete určitě také myslet na to, že se nám můžete pochlubit už brzy v potěšujících SMS-kách, co vás třeba potěšilo, nejenom dnes, ale v uplynulém týdnu. Ale nakonec k tomu se ještě vrátím za chvilku. Do té doby si dáme další písničky. Těšte se na Westlife anebo Elány.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
2: Adelka si v pátek odskočila do Polska, ale už je zase zpátky. Den dobrý?
3: Den dobrý.
2: No a zítra to bude zase hezky česky.
3: Přehoupli jsme se do druhé poloviny léta a tak vám i tu uděláme pohodovou.
2: Těšíme se na vás už v 6 ráno. Petr Slíva
3: a Adela Zahradníčková.
1: Radio Blaník.
4: Pohodové ráno.

0: Svačina na cestu
1: a pohoda v nádražní čekárně.
0: Jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto
0: na rádiu Blaník.

Tak i včera trošičku pršelo, i když nevím, na Moravě zas tak krásné to prý nebylo, ale jak zpíval Petr Rezek, hezky se nám dýchalo a já doufám, že zase svatý Petr bude tak hodný a nějaký ten deštíček nám přinese, protože zatím to vypadá, že horka, která nás čekají, budou opět poměrně vydatná. Před námi jsou ale písničky, které vám určitě udělají radost. Hrajeme hezky česky a tak si dáme třeba Petra Koláře.

0: také bouřky. Nejvyšší denní teploty 32 až 36 stupňů. Toliko počasí a teď se podíváme na silnice.
1: Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
0: Na Olomoucku na výjezdu z Velkého Týnce na Tršice máme dopravní nehodu motorkáře, tak dejte na místě velký pozor. V Opavě v Rolnické ulici poblíž křižovatky s Vrchní probíhá údržba silnice. Dále se podíváme do Olomouce. V Šubově ulici mezi křižovatkami ulic Chválkovická a Kubátová probíhají stavební práce, tak počítejte s omezením. A na Olomoucku na příjezdu do Štemberka od Lužic je silnice uzavřená, počítejte s tím a zvolte jinou trasu. To je ode mě vše, tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a za chvíli už zprávy se Žárkou.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opavia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
4: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
5: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
6: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
7: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
8: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
7: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
9: firmanazážitky.cz.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
11: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: U pacientky z Bulovky nákazu nepotvrdili. Brno vytvoří digitální model ovzduší. Vedra jsou rizikem pro domácí mazlíčky. Dobré odpoledne, u zpráv vás vítá Šárka Vykydalová. U ženy na Bulovce se nákaza nepotvrdila. Pacientka měla zdravotní potíže po návratu z Ugandy. Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v Berlíně. Prověřoval celou škálu většinou tropických nemocí. Doplňuje mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová.
3: Laboratorní výsledky z Berlína potvrdily, že u ženy, která se vrátila z Ugandy a byla včera převezena do fakultní nemocnice Bulovka, byla vyloučena vysoce nebezpečná nákaza, a to včetně ebola. Pacientka zůstává nadále v péči lékařů fakultní nemocnice Bulovka.
2: Lékaři pokračují ve vyšetřeních, aby upřesnili konečnou diagnózu. Vědci v Brně změří emise škodlivin. Koncentrace znečišťujících látek budou evidovat na 35 místech v příštích 12 měsících. Od minulého týdne instalují senzory na sloupy. Pomocí naměřených dat má vzniknout digitální dvojče Brna. To vytvoří podrobný časoprostorový model kvality ovzduší ve městě. Dva muži se zranili při požáru v Řimicích na Olomoucku. Oheň vznikl časně ráno v rodinném domě. Jeden muž je zraněn těžce, utrpěl popáleniny na polovině těla a byl vrtulníkem transportován do fakultní nemocnice v Ostravě. Škoda byla vyčíslena předběžně na 1,5 milionu korun. Příčiny požáru se vyšetřují. Domácí mazlíčci potřebují v létě zvláštní péči. Majitelé by jim měli zajistit možnost ukrýt se do stínu a nenechávat je na přímém slunci. Pokračuje mluvčí státní veterinární správy Petr Vorlíček.
4: Na dostatek vody by neměli zapomínat ani osoby cestující se psy, kočkami či jinými domácími mazlíčky. Chovatelé by měli dávat pozor na určité povrchy, například asfalt, ze kterých se teplo šíří sáláním, takže menší zvířata se mohou velmi rychle přehřát.
2: Pro hlavní denní venčení psů je ideální brzké ráno nebo pozdní večer. Tolik zprávy, pojďme zpátky k písničkám, já opět

0: Předávám slovo Veronice.
1: Veronika Rážová na rádiu Blaník.
2: Odbyla nám 15. hodina, přeju vám krásné nedělní odpoledne a nabízím dřevo k Sinla X, taky tu bude Bonnie Tyler a nebo úžasný Petr Kolář a jeho Ještě, že tě lásko mám. Přeju vám hezký poslech.

Do starého železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

Syndle X dodal dřevo, pokud máte špekáčky, no tak my už dodáme jenom ty písničky. Myslím tím písničky k táboráku. Stejně jako včera i dnes mezi 18. a 19. hodinou laďte Rádio Blaník, protože právě tady u nás si budeme hrát přesně tak, jak to bývá u táboráku zvykem. A že k létu ten táborák skutečně patří. Pokud byste přeci jenom náhodou nestíhali mezi 18. a 19., pak doporučím, ať si o něco později, tedy od 19 až do 22, naladíte našeho mladšího bratříčka Český Blaník, tedy dabové rádio, kde pokračujeme v písničkách k táboráku a můžete si je užít i tam. A pozor, stejně jako vždycky, i tentokrát vás čeká jedna živá nedvědovka. No a abychom si tu atmosféru tak pěkně naladili a navodili, tak už teď si dáme jednu od Brontosaurů, Stánky. No tak snad ta nejznámější. Tak si ji užijte na Rádio Blaník.

Reddy Kirken na rádiu Blaník, zítra mám 15 hodin 24 minut k tomu a já dneska pro vás mám takovou pěknou příležitost, abyste se pochlubili s tím, co vás v tomto týdnu potěšilo. Napište mi to na 603 118 118. Může to být naprosto cokoliv a fantazii se rozhodně meze nekladou. A já pak ty nejzajímavější zprávy vyberu, přečtu je do vysílání a s jedním z vás se dokonce i spojím. Tak pište. Ještě jednou připomínám, naše SMS číslo je 603 118 118. Za chviličku si dáme další písničky. Lucka Vondráčková nebo ABBA. Tak to je program následujících minut na Rádiu Blaník.

0: našemu výročí.
1: A nyní vám možná přinese i něco navíc.
0: Pokaždé, když ji uslyšíte.
1: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
0: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.
2: Rich Nikovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
4: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz.
5: To jsi slyšela, že Chachar má o 4 centiáky větší průměr než Picař od vedle.
6: No nekecej, 4 centiáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
5: Neváhej a přesvědč se i ty na Chachar.cz, protože 4 centiáky ty už fakt poznáš. Chacharova pizza, bo na velikosti prostě záleží.
7: Fanoušci úzkokolejek, zpozorněte! Osoblažská úzkorozchodná dráha spojila síly s Kysuckým muzeem a jeho lesní úzkokolejkou na Vychylovce. Společný projekt Úzkokolejka, koleje nás spojují, podpořený programem Interreg Slovensko-Česko, přinese opravené historické vagóny, 3D expozice, virtuální realitu i tématické dětské hřiště. Přijeďte 8. srpna 2026 na Kysucký den na Osoblažské železnici. Více na osoblažsko.com.
1: Oblíbenější, které znáte.
0: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
1: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
0: Ráno od 5 do 6.
1: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
0: Hezky česky na Blaníku.
8: Rádio Blaník.

0: Léto s Blaníkem.
1: To je léto plné písniček.
0: Hrajeme vám české
1: i světlý.
0: Léto s Blaníkem.

0: Marika Gombitová, Mekyš Birka, Nespálme to krásné v nás. 15 hodin 41 minut k tomu a my teď jdeme na vaše potěšující SMSky. Milá Verunko, těší mě, že už konečně začal srpen a že za 18 dnů oslavím už 41. narozeniny. Ach jo, jak ta léta letí, píše Ondřej. Veroniku zdraví Jirka ze Suchovršic, moc mě potěšil včerejší rodinný výlet v Havlovicích, kde jsme hráli minigolf, tenis. Moc děkujeme, Havlovice. Jirko, taky moc zdravím, no a máme tu i vzkaz od Pavla z Damníkova. Ten píše, že ho potěšilo včerejší třetí místo Neteře a její party na gulášobraní v Třebovici. Bylo to prý výborné a chutnalo všem. Tak já věřím, že jste si to báječně užili. No a já jsem zvědavá, kdo pak nám čeká na lince a co dotyčného, spíš dotyčnou potěšilo. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak poprosím, stáhněte si tam rádio, abych vás dobře slyšela. Děkuju moc, děkuju. Tak Ilonko, já prozradím, že Ilona je na telefonu. Prozraďte nám vy, co vás potěšilo v tomto týdnu. Co vám udělalo radost?
1: V úterý potěšilo velké setkání s fanklubem každoročně na Máchovým jezeře s Vaškem Lidskářem. Bylo to úžasné odpoledne. Jeli jsme lodí od 16:30. Jsme vyjeli po celé Máchači, bylo to úžasné setkání a pak bylo povídání v klubu a prostě bylo to úžasné. Každoročně se setkáváme.
0: Takže i společná fotografie s Vaškem Neckářem byla.
1: Mám,
0: a i autogram?
1: Ano, mám podepsanou knihu 70. A mám všechno, no.
0: Tak to je krásné.
1: Krásné setkání míváme.
0: Ještě se zeptám, zaspíval pan Neckář taky? Nebo
1: letos to... ne, ale zpíval, v loni ještě zpíval, ale letos už ne. Vždycky v klubovně se setkáme a pak pálíme oheň a opíkáme busty a povídáme.
0: No, tak to muselo být
1: no,
0: nádherný.
1: Úžasný. Ano, bylo.
0: Tak Ilonko, já vám přeju, ať tenhle zážitek hezky vstřebáváte pozvolna a pomalu, ať vám to nadšení dlouho vydrží, protože tyhle zážitky skutečně stojí za to setkání
1: ano,
0: s hvězdou.
1: Za to, máte pravdu, ano. Každý rok se na to těším a pokud nám dá zdraví, tak ještě se setkáváme. Ano, děkuju.
0: Tak držím palce, ať se to podaří i příští rok. Ilonko, děkuju moc
1: ano,
0: a mějte krásnou neděli.
1: Zdravíčka do Blaníku, všechny vás zdravím, jo?
0: Děkuju, děkujeme. Naslyšenou. Tak to musel být zážitek Václav Neckář a setkání s fanoušky. No já doufám, že těch potěšujících událostí i u vás bylo víc než dost a že budou i v tom následujícím týdnu. Nakonec příští víkend se tomu zase budeme věnovat. Za chviličku další písničky. Miraj anebo Mike Oldfield a Maggie Reilly.
2: Víc nebo míň. Tentokrát pro vás máme pobyt v hotelu Kocourkov a vstupenky do pekla čertovina. A to v plné parádě, včetně wellness procedur a hromady dárků. Tak hodně štěstí. Víc nebo míň. Už od zítřka u nás na Blaníku.
3: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo-čertovina.cz.
2: Pohodové České rádio.

0: Tak já doufám, že tak to máte rádi i vy, jak zpívá božský Karel Léto, jak má být, tak dnes je to příjemné, dnes je snesitelné počasí, zítra se ohřejeme o něco víc, ale já věřím, že vás zase schladíme, aspoň písničkami tady u nás na Rádiu Blaník. V příští hodině čekejte třeba Poetiku a jejich Půlnoc. Bude tu i Zuzka Norisová, šepotám.
1: A káty šumí, když padá dešť.
0: A těšit se můžete i na Lucii Bílou.

0: Budeme taky cestovat s Miroslavem Táborským, ale ještě předtím nám Šárka přinese zprávy.
1: Rádio Blaník, počasí.
2: Hezký den vám přeje Ivana Balkovská. Zítra očekáváme na Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno. Ráno ojediněle s mlhami anebo nízkou oblačností. Odpoledne se může při přechodně zvětšené oblačnosti výjimečně objevit přeháňka. Nejvyšší denní teploty 32 až 36 stupňů. Na horách očekáváme 26 až 30 stupňů. Toliko počasí a teď už dopravní servis.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
3: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Blaník za volantem.
2: Na dálnici D1 na 269. kilometru směrem na Prahu se srazila dvě osobní auta, kolona se ale netvoří. Na Olomoucku na výjezdu z Velkého Týnce na Tršice havaroval motorkář, tak dejte v místě určitě pozor. Podíváme se na D35 mezi 283. a 263. kilometrem ve směru na Hradec Králové. Je pomalu jedoucí auto údržby a zpevněná krajnice je uzavřená, tak s tím určitě počítejte. Podíváme se na uzavřený úsek, je v Ostravě v ulici Pstruží, zvolte tedy jinou trasu, a v Opavě v Rolnické ulici poblíž křižovatky s Vrchní probíhá údržba silnice. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a za chvíli už zprávy se Šárkou.
4: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
5: A my pro vás máme další povídání v rámci podcastu Chytrý jak rádio. Tentokrát s ředitelkou návštěvnického střediska Vodní dům v Hulicích, paní Petrou Kulhanovou. A je to zajímavé. Tak si to poslechněte ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.
4: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
6: Maxi, kdo vybírá podlahu?
7: Ty.
6: A kdo jí položí?
7: Já.
6: Super, jedeme do Baumaxu.
8: V Baumaxu vinilová podlaha SPC Dub Toronto, metr čtvereční, jen za 309 korun.
6: Luxusní vzhled.
8: Snadná pokládka.
6: Akce platí do konce srpna.
8: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.

0: Nikdo nebyl zraněn, příčina se vyšetřuje. Závažnější situace vznikla dnes ráno v Řimicích na Olomoucku. Při požáru rodinného domu utrpěli zranění dva muži. Jeden byl popálen na 50% těla a vrtulník ho transportoval do nemocnice. Mrtvé rameno Moravy v Olomouci ožilo. Vědci v něm napočítali 15 druhů ryb. Rameno prošlo revitalizací loni jako součást protipovodňových opatření. Došlo k dolnímu napojení a propojení s hlavním korytem. Podle Brněnského ústavu biologie obratlovců v rameni probíhá i přirozená reprodukce. V Česku se může objevit nebezpečný brouk. Polník jasanový byl spatřen v Maďarsku a na Slovensku. Do Česka mu zbývá pouhých 250 kilometrů. Brouk napadá jasany a dokáže v krátkém čase zlikvidovat celé porosty. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský proto vyzývá veřejnost k nahlášení podezřelého hmyzu. Polník má kovově modrozelenou barvu a je dlouhý asi 1 cm. Festivalová sezóna pokračuje. Na zámku Dobříš se od 6. do 9. srpna uskuteční 6. ročník festivalu hudby, který nabídne program pro návštěvníky všech generací. Co přesně na ně čeká, ví za organizátory Zdeňka Žádníková.
1: Propojení klasické hudby se street dance s hip-hopem a popem. Domácí občerstvení, skvělé víno, humor a netradiční průvodní slovo. Předprodej na goout.cz.
0: I nejmenší návštěvníci se můžou těšit na svůj program v podobě pohádek. Tolik zprávy. Teď už zpátky k písničkám, předávám slovo Veronice.
2: Veronika Rážová na rádiu Blaník.
3: Krásné odpoledne, 15 hodin, už 16 hodin právě teď odbíjí. Já vám přeju hezký poslech Rádia Blaník. Za chviličku nabídnu poetiku, fanfaktory, ale ještě předtím Petra Janů.

0: Poetika a půlnoc na Rádiu Blaník, 16 hodin a 10 minut, tak to je aktuální čas. No a my se vydáme spolu s Mirkem Táborským opět na Ploskovický zámek, kam jsme se vydávali celý týden.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Vítám vás opět na Ploskovickém zámku, kterým prošla řada osobností a který je spojený i s jednou postavou, o níž se zmiňuje Alois Jirásek ve starých pověstech českých. Dalibora z Kozojet si připomínáme hlavně na Pražském hradě, kde stojí věž po staletí sloužící jako vězení a dodnes nese jméno Daliborka po svém prvním vězni. Ale pokud chceme do téhle pověsti proniknout víc, je třeba se vydat na Litoměřicko, kde měl skutečný historický příběh svůj počátek, anebo možná ještě dál, abychom se podívali, z jakých rodů a míst Dalibor z Kozojet a Adam Ploskovický z Drahonic pocházeli a kde bychom mohli hledat počátky jejich sporu. Dalibor pocházel ze starého vladického rodu, jehož předek dokonce padl spolu s králem Janem Lucemburským ve stoleté válce Anglie proti Francii v bitvě u Kresčaku. Malou vesničku Kozojedy, po níž měl Dalibor svůj přídomek, bychom našli jižně od Loun, nedaleko starého slovanského hradiště Dřevíč. Na konci vsi najdeme dnes ve svahu jenom zbytek valů pohlcený lesem. Nevede k němu ani žádná cesta, jen na mapách je uveden název bývalé zemanské tvrzi Hrádek. Ta zanikla zřejmě už v 15. století, takže kde se Dalibor vlastně narodil? Známe jméno jeho otce, nazýval se Aleš z Kozojet a byl purkrabím Jana Zajíce z Házenburku na hradech Budyně a tvrzi Mnetěž pod Řípem. Kde stály kolébky jeho dětí, však nevíme. Kromě Dalibora měl Aleš ještě syna Jana. S ním se pak Dalibor dostal do sporu o dědictví a byl kvůli tomu dokonce dvakrát pohnán před zemský soud, protože napoprvé se podle soudního rozhodnutí nezachoval. No a příběh jeho rivala vám přiblížím příště. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
0: 16 hodin a 13 minut, posloucháte Rádio Blaník. Hrajeme hezky česky, za chvilku Zuzku Norisovou, ale teď už Pavel Bobek. Má dívka M.
5: Snažím se, o co

0: Zuzka Norisová, šepotám na rádiu Blaník, 16 hodin a 21 minut k tomu. No a já bych vám doporučila, abyste si třeba dlouhou chvilku zkrátili tím, že se podíváte na naše sociální sítě. Ano, rádio Blaník Official, tam najdete spoustu zajímavých informací nejenom o interpretech, které slýcháte z našeho éteru, ale také o akcích, kde je třeba můžete vidět naživo. A samozřejmostí je i spousta různých příspěvků s našimi moderátory. Takže podívejte se, Rádio Blaník, a když budete mít čas, mrkněte i na Český Blaník, protože i tam se věnujeme českým písničkám, které máte rádi. Za chviličku u nás Umberto Tozzi, taky Lucka Bílá a nebo skupina Team.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Každý všední den v 9 hodin dopoledne. Blaníci, jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
1: Sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
2: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
1: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
2: Sluníčkové léto
1: s Blaníkem a Centropolem.
3: Na začátku byl sen. Vytvořit v Ostravě stylovou restauraci, kde se zážitková kuchyně spojí s jemnou elegancí Francie. Sen se stal skutečností a jmenuje se Prostorika. Hledáte místo pro romantickou večeři, oslavu v soukromém salonku nebo svatbu až pro 100 lidí? V Prostorice najdete přívětivost, útulnost a denní menu, na které nezapomenete. Restaurace Prostorika, Slezská Ostrava. Váš zážitek čeká na prostorika.cz.
4: Potřebujete zavařovací sklenice nebo lahve? Na zavařovacísklo.cz najdete vše. Velký výběr pro firmy i domácnosti. Rychlé dodání i osobní odběr v Mošnově u Ostravy. Objednávejte na zavařovacísklo.cz. Sklo, které drží, ceny, které sedí. zavařovacísklo.cz.
5: Nůžková plošina jen za 300 korun na den. SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
6: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.

0: na Rádiu Blaník.
1: 16 hodin 40 minut k tomu. Teď nám dohrála skupina Jelen, písnička Někde kolem. A právě hlavní frontman téhle skupiny Jindra Polák zpíval mimo jiné i v naší blanické písničce Slunce dál svítí. Vy to možná už víte a možná, že si to taky hlídáte, a to proto, že my totiž pro vás máme nemalou částku, konkrétně 5000 korun na ruku, pokud správně vždy ve všední den vychytáte tuhle písničku ve vysílání Rádia Blaník. Jakmile ji chytnete, tak volejte do studia na 800 109 109. Ten z vás, kdo se dovolá jako první poté, co písnička zazní, ten je ve hře. No a pak už je jenom na vás, jestli uhodnete ukázku, tedy konkrétně toho interpreta, který v ukázce zazní. Tak možná malá nápověda je to, že právě i Jindra Polák z Jelena tam zpívá a není sám. Tereza Mašková, Olga Lounová, Tomáš Klus, Xindl X, Igor Timko z No Name, Kateřina Marie Tichá, tak ti všichni tam zpívají také. Takže ohlídejte si to, vždy ve všední dny hrajeme o 5000 korun na ruku, což je nemálo peněz. No a teď hrajeme dál. Za chviličku Hanka Zagorová, Alexandra Burke a nebo Katapulti na Rádiu Blaník. Tak krásnou neděli.
2: Slunce dál svítí.
0: Sluníčkové léto na Blaníku.

0: Hanička Zagorová a její řeka zázraků. 16 hodin 53 minut k tomu a my budeme pokračovat. Hrajeme hezky česky a hrát tak budeme i v příští hodině. Těšit se můžete na Jakuba Smolíka.
1: Prý chlapi nebrečí, jen v pohádkách se lásko má říká.
0: Taky tu bude kapela Lucie a Marie.
2: Marie.
0: A nebo Babi Rivola, Miky Rivola a jejich kamarádi. Bedna od whisky.
2: Tak kopni do tý bedny, ať pan stole čeká. Jsou dlouhý schody do nebe, až treka daleká.
0: Tak jak slyšíte, každý si přijde na své, tak já doufám, že i dál zůstanete naladěni na vlnách Rádia Blaník. Zůstávejte s námi, za chviličku Vlasta Suk.
3: Rádio Blaník.
4: Rádio Blaník. Počasí.
5: Hezký den vám přeje Ivana Bálkovská. Nejvyšší denní teploty nám zítra na Moravě a ve Slezsku vystoupají k 36 stupňům Celsia, na horách ke 30. Bude foukat slabý proměnlivý během dne, místy mírný jihovýchodní až jižní vítr. Obloha bude jasná až polojasná, ráno ojediněle s mlhami, anebo také nízkou oblačností. Odpoledne se může přechodně objevit také přehánka. Toliko počasí a teď se podíváme na silnice.
3: Jsme Blaník.
4: Pohodové rádio do každého počasí. Blaník za volantem.
5: V Ostravě v Martinovské ulici směrem na Svinov na křižovatce s Třebovickou se srazilo osobní auto se psem. Počítejte s omezením. Na trase z Bruntálu na Štemberg v zatáčce před Lipinou havaroval motorkář. Tady projedete jedním pruhem, dejte pozor. Na Frýdeckom Místecku v Třinci v Bezručově ulici mezi křižovatkami s ulicemi Frýdecká a Lesní probíhají práce na silnici. Místo je neprůjezdné, tak s tím počítejte a zvolte jinou trasu. A v Přerově v části Čekyně v Jabloňové ulici je silnice taktéž neprůjezdná, tak s tím počítejte. Tolik dopravní servis pro Moravo a Slezsko a za chvíli už zprávy se Šárkou.
6: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
7: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
8: Inspiraci na dovolenou hledejte na našich webových stránkách v záložce Last Minute Léto, kde naleznete širokou nabídku všech zájezdů za zajímavou supercenu. S výběrem bych ale neváhala. Čím blíže odletu, tím je větší šance, že váš oblíbený hotel bude vyprodaný. A kam se vydat? Favoritem zůstává Egypt. Živá Hurgáda i pohodová Marsa Alam na březích Rudého moře lákají k potápění třeba jen se šnorchlem. V Marsa Matru u Středozemního moře se díky bílému písku a průzračnému moři budete cítit jak v Karibiku. Vyhledávané jsou i destinace jako Albánie, Tunisko, Turecko. Nejen pro last minute odlety můžete využívat všechna hlavní letiště. Praha, Brno, Ostrava i Pardubice.
7: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
9: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
10: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
11: Attention!
12: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
11: Yes, sir!
12: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
11: La Tropical!
12: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
10: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
4: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
13: Zprávy

0: Hasiči využívali i cisterny s velkým objemem vodních nádrží. Rozsáhlé požáry polí a lesů mají i dlouhodobé následky. Agrárníci upozorňují, že mohou poškodit půdu a snížit její úrodnost na několik let. Zemědělci proto nyní v období žní více kontrolují techniku a přehodnocují časy sklizně. Podle informací agrární komory letos zemědělce zasáhly převážně menší požáry a podařilo se je lokalizovat dříve, než způsobily rozsáhlejší škody. Olomouc si připomene zavraždění Václava III. V úterý se na 7 minut rozezní zvony katedrály svatého Václava. Stane se tak ve 13 hodin a 6 minut, což odkazuje na letopočet 1306, kdy k vraždě došlo. Večer potom město nasvítí historickou radnici. Od smrti českého krále a posledního panovníka z rodu Přemyslovců uplyne 720 let. Letní dovolené často odhalí potíže, kterých si během běžného pracovního roku ani nevšimneme. Patří mezi ně i zhoršené vidění na blízko. Jaké jsou úplně prvotní příznaky, ví primářka pražské oční kliniky Neovize Lucie Valešová.
1: To je problém, který přichází s věkem. Nastává u většiny lidí mezi 40. a 50. rokem. Začne se to projevovat tak, že nejdříve po ránu nebo pozdě večer po únavě se začne rozmožovat vidění při čtení textu, obzvláště při horším osvětlení. Kompenzovat to nejjednodušeji můžeme brýlemi.
0: Pokud problém trvá několik let a počet dioptrií narůstá, je další možností operace. To byly zprávy a na vás už se těší kolega Vlasta Suk.
2: Vlasta Suk na rádiu Blaník.
3: Ano, už jsem s vámi, všechny vás zdravím, přeji krásné nedělní odpoledne, ať už ho trávíte kdekoliv, s kýmkoliv, při čemkoliv. Za chvíli si zahrajeme Jakuba Smolíka, mimochodem taky vám prozradím, kde ho můžete spatřit úplně zdarma, naživo, vidět ho, slyšet a zaspívat si jeho písničky. Bude to samozřejmě náš další letní koncert. Vrátíme se k tomu hned, jak dospívá píseň Prý chlapi nebrečí. Teď ještě Eva Farna, tak tady máte.
0: Mám pro

z mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil

0: Krásná písnička Jakuba Smolíka, prý chlapi nebrečí. Už jsem říkal, že vás pozvu na místo, kde ho můžete vidět a slyšet zdarma. Tak provedu samozřejmě, pojďme za naším dalším letním koncertem.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Ano, i Jakub Smolík s námi vyráží v létě na koncerty. Tentokrát to bude v Chomutově, kde zaspívá své největší hity. A to už teď v pátek 7. srpna. Začínáme 5 minut před 4:30 odpoledne na náměstí 1. máje, kde vám samozřejmě Jakub Smolík zaspívá, ano, své krásné písničky. A kromě něj tak Janek Ledecký.
2: Na vteřin pár se vzdá.
0: Naše blanická kapela. A nebude chybět Tereza Mašková. No kam půjdem, do Chomutova. A tady si zaspíváme hezky česky. Vstupné se neplatí. Bohatý doprovodní program je zajištěný. A kromě toho si tady můžete koupit spoustu našich krásných věcí s naším sluníčkem. A hlavně se stavte pro tu samolepku Rádia Blaníka Centropolu. Ta vám může přinést velké peníze, někomu 100 000 korun. Ale především si to s námi přijďte užít. Takže Chomutov, teď v pátek 7. srpna a startujeme za 5 minut 4:30 na náměstí 1. máje. Těšíme se na vás.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: Hlavně vy můžete nasát tu atmosféru, koukněte na naše internetové stránky, popřípadě na Blanický Facebook, kde jsou fotky a videa z těch letních koncertů, které už proběhly. Tak, teď Roy Orbison, Pretty Woman. A pak hezky česky Iveta Bartošová z celého říšky. Je 4:06.

0: vás v tomhle horku schladila i písnička Tři oříšky Ivety Bartošové. Posloucháte Rádio Blaník, za 10 minut bude 17:30 a teď je tu nejvyšší čas, abychom taky pomáhali hledat vaše ztracené zvířecí mazlíčky. Máme tu jednoho pejska, který se ztratil svým páníčkům v Olomouckém kraji na Prostějovsku. Je nezvěstný od 28. července, zaběhl se v okolí Dobromilic v okrese Prostějov. Je malého vzrůstu do 5 kilo, má oranžovo-hnědou srst, je bez obojku, ale čipovaný. Slyší na jméno Čiko, odměna za nalezení pejska je jistá. V případě jakýchkoliv informací nás kontaktujte a to e-mailem na studio@radioblanik.cz a to i v případě, že se vám taky ztratil pejsek nebo kočička. Tak, co nás čeká dál? Za okamžik Lucie a Marie a taky Petr Janda. Jak se vytrácíš, má lásko. Dobré odpoledne.
1: Začíná srpen a to znamená hned tři věci. Půlka prázdnin je za námi. Ovšem druhá půlka stále před námi. A k tomu je tady České pondělí. Už zítra si budeme hrát pouze české písničky. Oslavte s námi příchod srpna. A užijte si České pondělí na Rádiu Blaník.
2: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek. Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
4: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design.cz.
5: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
6: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
5: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
6: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
5: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
6: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
5: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
6: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
7: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.

poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Svijany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsvijany.cz

0: inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
0: Na pláži u moře.
1: Ve stínu Eiffelovky.
0: A nebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz. Pohodové České rádio.

0: Petr Janda, nějak se vytrácíš, má lásko, tady na rádiu Blaník. Ještě 4 minuty bude 6:15. Pokud jste dopoledne propásli dobré rady s kolegyní Ivou Leckou, máme pro vás reprízu. Dneska to bude o mrkvi, tak poslouchejte.
1: Rádio Blaník uvádí
2: dobré rady do zahrady.
3: Krásný dobrý den, stalo se vám někdy, že jste vytáhli ze záhonu krásnou mrkev, ale místo hladkého kořene byla popraskaná. Mnozí si myslí, že přerostla nebo ji napadl nějaký škůdce. Ve skutečnosti bývá příčina mnohem jednodušší, nepravidelná zálivka. Mrkev roste pomalu a potřebuje rovnoměrný přísun vláhy. Když je několik týdnů sucho a pak přijde vydatný déšť nebo pořádná dávka vody z hadice, kořen začne rychle nasávat vodu. Vnitřek mrkve roste rychleji než její slupka, která už se nestačí přizpůsobit. Výsledkem jsou podélné praskliny. Mrkev je sice jedlá, ale hůř se skladuje a prasklinami se do ní snadněji dostávají plísně. Jak tomu předejít? Základem je pravidelná zálivka, zejména v období, kdy kořeny sílí. Nemusíte zalévat každý den, ale půda by neměla úplně vyschnout a pak dostat šok v podobě velkého množství vody. Pomůže i vrstva mulče. A když už mrkev sklidíte, přichází další častá chyba. Mnoho lidí ji nechá i snatí nebo ji po omytí položí na kuchyňskou linku. Jenže nať z kořene okamžitě odebírá vodu, takže mrkev rychle změkne a ztratí svoji křupavost. Proto je nejlepší nať hned po sklizni odříznout, ideálně asi centimetr nad kořenem. Pokud mrkev nebudete zpracovávat hned, nemyjte ji. Stačí z ní jemně oklepat zeminu a uložit ji do chladna. Nejlépe vydrží v lednici, v perforovaném sáčku nebo zabalená ve vlhké utěrce. Díky tomu si udrží pevnost a nebude během pár dní gumová. A pokud máte sklep, můžete ji stejně jako naši prarodiče uložit do bedínky s mírně vlhkým pískem. Mrkev je nenáročná zelenina, ale právě drobnosti rozhodují o tom, jestli bude krásně rovná, šťavnatá a vydrží dlouho křupavá. Někdy opravdu stačí pravidelně zalévat a po sklizni dopřát správné podmínky.
2: Dobré rady do zahrady.
1: Na rádiu Blaník.
0: Tak i vě, děkujeme za další dobré rady. Za chvíli už třeba ABBA nebo kapela No Name, povedz mi, no a pak se těšte na písničky k táboráku. Krásné odpoledne.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
4: Adélka si v pátek odskočila do Polska, ale už je zase zpátky. Den dobrý?
5: Den dobrý.
4: No a zítra to bude zase hezky česky.
5: Přehoupli jsme se do druhé poloviny léta a tak vám i tu uděláme pohodovou.
4: Těšíme se na vás už v 6 ráno. Petr Slíva
5: a Adéla Zahradníčková.
2: Radio Blaník.
1: Pohodové ráno.
2: Pohodové české rádio.

0: Skupina No Name a písnička Povedz mi, tak já vám taky něco povím. Za okamžik už odstartujeme nedělní písničky k táboráku, ano, samé krásné, které si zpíváte u ohýnku, u grilovaček. Tak pojďme na ochutnávku. Petr Kocman, Loch Lomond. Ten kraj už je blízko a já... A taky Robert Křesťan, Dřív než se rozloučíme. Dřív než se rozloučíme. Petra Černocká, Náklaďák. A k tomu například Bedna od Visky, taky Báječná ženská a spousta dalších. Hrajeme hezky česky celé léto a za 8 minut už bude 18 hodin.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Počasí. Rádio
2: Blaník. Hezký podvečer vám přeje Ivana Balkovská. Nejnižší noční teploty nám na Moravě a ve Slezsku klesnou ke 14 stupňům. Pondělní obloha bude jasná až polojasná, ráno se ojediněle vyjeví mlhy anebo nízká oblačnost. Při přechodně zvětšené oblačnosti se výjimečně můžou objevit i přehánky. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají k 630 stupňům Celsia. Toliko počasí a teď už dopravní servis.
1: Rádio Blaník. Nejvíc pohody a nejvíc českých písniček. Za každého počasí. Blaník za volantem.
2: Na Bruntálsku mezi Hermanovicemi a městem Albrechticemi před spáleným máme dopravní nehodu. Havarovalo tady osobní auto, počítejte s omezením. Na dálnici D1 na 255. kilometru směrem na Prahu se stala další dopravní nehoda, tak počítejte se zdržením v koloně. V Přerově v části Čekyně v Jabloňové ulici je silnice uzavřená, zvolte tedy určitě jinou trasu. V Prostějově v Ruské ulici probíhají stavební práce, silnice je taktéž neprůjezdná a na Kroměřížsku v Holešově v Masarykově ulici mezi kruhovými objezdy je provoz vedený kyvadlově. Tak dejte pozor a počítejte s tím. Přejeme šťastnou cestu. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a za chvíli už zprávy se Šárkou.
3: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
5: Inspiraci na dovolenou hledejte na našich webových stránkách v záložce Last Minute Léto, kde naleznete širokou nabídku všech zájezdů za zajímavou supercenu. S výběrem bych ale neváhala. Čím blíže odletu, tím je větší šance, že váš oblíbený hotel bude vyprodaný. A kam se vydat? Favoritem zůstává Egypt. Živá Hurgáda i pohodová Marsa Alam na březích Rudého moře lákají k potápění třeba jen se šnorchlem. V Marsa Matru u Středozemního moře se díky bílému písku a průzračnému moři budete cítit jak v Karibiku. Vyhledávané jsou i destinace jako Albánie, Tunisko, Turecko. Nejen pro last minute odlety můžete využívat všechna hlavní letiště. Praha, Brno, Ostrava i Pardubice.
4: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia, Bebe dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
7: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
8: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
9: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
10: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
11: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
10: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
12: firmanazážitky.cz.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
14: Zprávy Rádia Blaník.
15: Stručně, jasně, přehledně.
16: Hygienici varují před další závadnou paštikou. Liberecký kraj investuje do zámku. Horko může ohrozit domácí mazlíčky. Hezký podvečer přeje Šárka Vykydalová, jsou tu zprávy. Hygienici varují před paštikami z hotelu Litovel v Luhačovicích. Vyšetření potvrdilo, že výrobky obsahují nebezpečný klobásový jed. Lidé by neměli konzumovat paštiky s mandlemi a zeleným pepřem. V opačném případě hrozí závažné ohrožení zdraví. Osoby, které paštiky konzumovaly, by měly neprodleně vyhledat lékařskou pomoc. Web státního zdravotního ústavu bude nedostupný ještě nejméně 2 dny. Stránky pracoviště napadly v sobotu večer hackři. Podle zástupců instituce nebyla ohrožena žádná citlivá data. Cílem hackerů se stala v úterý tento týden také městská síť v Šumperku. Chod úřadu byl omezen. 5 milionů korun dá Liberecký kraj do zámku v zákupech na Českolipsku. Cenné barokní terasy totiž čeká obnova. Peníze půjdou na odborný průzkum a projektovou dokumentaci, doplňuje náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová.
12: Nejdřív je potřeba zjistit ten skutečný stav, v té výběrové komise na projektování budeme mít svého zástupce, protože chceme samozřejmě být přítomni od začátku do konce té obnovy. Ty barokní terasy jsou opravdu v dezolátním stavu.
16: Samotná obnova teras přijde podle odhadů na 100 milionů korun. Začít by měla nejpozději do 5 let po převzetí projektové dokumentace. Domácí mazlíčci potřebují v létě zvláštní péči. Majitelé by jim měli zajistit možnost ukryt se do stínu a nenechávat je na přímém slunci. Pokračuje mluvčí státní veterinární správy Petr Vorlíček.
17: Na dostatek vody by neměli zapomínat ani osoby cestující se psy, kočkami či jinými domácími mazlíčky. Chovatelé by měli dávat pozor na určité povrchy, například asfalt, ze kterých se teplo šíří sáláním, takže menší zvířata se mohou velmi rychle přehřát.
16: Pro hlavní denní venčení psů je ideální brzké ráno nebo pozdní večer. Tolik zprávy, já vám přeji hezký letní večer a pohodový poslech.
18: Rádio Blaník. Písničky k táboráku.
0: No a samozřejmě i já, Vlasta Souka. Za 2 minuty bude 18 hodin, neděle 2. srpna, to znamená, že opět celých 60 minut vám zahrajeme ty nejkrásnější písničky k táboráku. Tak za okamžik třeba Pacifika Marcela Voborská, Koukej se hnout, a startujeme s Bednou od Whisky. No a za pár minut taky nabídneme živou nedvědovku. Pánové Vojta Nedvěd a Honza Nedvěd mladší opět se sejdou u blanického mikrofonu a zaspívají písničku Strýc František. Tak pokud jste včera propásli, dáme si ji už za okamžik ještě jednou. Prima poslech vám všem.
18: Písničky k táboráku na Rádiu Blaník.

0: Pacifik, Marcel Oborská, koukej se hnout, posloucháte Radio Blaník. Máme 8 minut po 18. hodině, užíváme si společně písničky k táboráku a za chvíli budeme pokračovat, ale teď zase něco speciálního pro vás.
1: Letní živá nedvědovka na Blaníku.
0: No jo, vždycky mezi těmi písničkami k táboráku pro vás máme jednu live píseň, kterou pro nás exkluzivně naspívali mladí nedvědi, tedy konkrétně Vojta Nedvěd a Honza Nedvěd mladší. Tentokrát je to písnička Strýc František, tak si ji pojďme vychutnat.

Honza Nedvěd mladší na Blaníku pro vás živě píseň Strýce František. To jim to šlo, co říkáte. No a pokud byste si chtěli užít Vojtu Nedvěda a Honzu Nedvěda mladšího, tak můžete, protože co by Nedvědi na jednom pódiu, odehrají v pátek 7. srpna speciální koncert v zahradě v Týnci nad Sázavou. Pánové Vojta s Honzou zaspívají jednak písničky, které znáte třeba od Spiritual Quintetu či Brontosaurů, ale i svoji tvorbu. Takže tohle si rozhodně nenechte ujít, jejich koncert. Ještě pár posledních vstupenek zbývá. Tak. Teď už Michal Tučný a Báječná ženská, no a za chvíli i Petr Kocman, Loch Lomond. Pěkný večer.

0: Petr Kocman, další hezká česká písnička k táboráku Loch Lomond.
1: Rádio Blaník.
2: Písničky k táboráku.
0: Já doufám, že vás potěšila a možná u některých z vás vyvolala i hezké vzpomínky na dětství, na mládí. Víte, mě by docela zajímalo, když se přesunete zpátky do minulosti, vzniklo u vás, u nějakého táboráku, nějaké přátelství nebo dokonce láska? Ono je to docela pravděpodobné. Písničky, ohýnek, kytara, možná nějaké to vínečko. Láska by mohla vzejít. Tak já se těším na vaše vzpomínky. Napište mi SMS-kou na 603 118 118 anebo zavolejte na 800 109 109. Některé ty vaše textovky si dáme do vysílání a samozřejmě i telefonáty. Takže se budu těšit. No a vy se těšte na další skvělé písničky k táboráku. Třeba na Roberta Křesťana Dřív, než se rozloučíme.
3: Dřív, než se rozloučíme.
0: A dáme si i hříbě.
4: Už svatební.
0: To je Helena Vondráčková a Václav Neckář.
4: Johnny svatbu má a neví.
0: Posloucháte Blaník a hrajeme k táboráku.
1: Brzda, plyn anebo zpátečka. Vyberte si tu správnou hudební ukázku a vyhrajte tankovací kartu Orlen v hodnotě 5 000 korun. Už zítra ráno u nás na Blaníku.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
6: Potřebujete zavařovací sklenice nebo lahve? Na zavařovacisklo.cz najdete vše. Velký výběr pro firmy i domácnosti. Rychlé dodání i osobní odběr v Mošnově u Ostravy. Objednávejte na zavařovacisklo.cz. Sklo, které drží, ceny, které sedí. Zavařovacisklo.cz.
7: Dobré ráno, miláčku.
8: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
7: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
9: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz.
10: To jsi slyšela, že chachar má o 4 centáky větší průměr než picař od vedle?
11: No nekecej, 4 centáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
10: Neváhej a přesvědč se i ty na chachar.cz, protože 4 centáky ty už fakt poznáš. Chacharová pizza, bo na velikosti prostě záleží.
12: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
13: Hledáte podporu pro přeshraniční projekty v našem regionu? Rozvíjejte vztahy spolu s polskými partnery. Fondy malých projektů Euroregionu Těšínské Slezsko, Šlonsk Češinsky jsou zde pro vaše nápady, akce a setkání. Přesvědčte se sami, že spolupráce se vyplatí. Podrobnosti najdete na irsts.cz. Reklama je podpořena z FMP Euroregionu Těšínské Slezsko v rámci programu Interreg.cz.pl.
2: Písničky k táboráku.
1: Na rádiu Blaník.

0: sezóně Špekáčků a večer s kamarády u tábora. U stánku
1: na lednou krásu. I to je léto s Blaníkem.

0: Brontosauři na kameni kámen, na Blaníku do pohody nedělního večera.
1: Rádio Blaník, písničky k táboráku.
0: A já jsem se vás ptal na vaše vzpomínky z mládí. Vzniklo u vás u nějakého táboráku přátelství nebo láska? Píše například Jirka. Milý Blaníčku, když jsme se scházeli s jednou partou u táboráku, vždycky se mi tam líbila jedna holčina, za začátku neprojevila žádný zájem, ale světe div se, po necelém roce jsme spolu začali chodit a už jsme 15 let manželé. Tak to je krásné, Jirko. Jiřinka si zase na táboráku našla kamarádku na život a na smrt, píše, už na základce to začalo a přátelství pokračuje dodnes a to už je nám 60 let. No, taky krásné přátelské pouto. Mirek, ten se zase snažil na základní škole o kamarádku Alču, která ho ale odmítala. Vždycky na tom táboráku vzal kytaru a snažil se okouzlit. Až jednou ho právě Alča seznámila s její kamarádkou Irčou a ejhle, přeskočila jiskřička jinde. No a Mirek s Irčou jsou taky 20 let manželé, představte si to. Na telefonu čeká posluchačka Květa. Dobrý večer.
2: Dobrý den, zdravím vás i vaše rádio. Úžasný, poslouchám ve dne v noci.
0: Děkujeme.
2: Já jsem Květa z Terezína, pocházím z Vernežic a chci vám říct příběh. Ptali jste se u táboráku, nebo u vodně, co je, tak my jsme v 15 letech byli taková parta holek, hráli jsme si na učitelky a teda já jsem vedla vždycky, holky mě poslouchali a naučili jsme se vždycky na druhý den, co jsme měli do školy, což bylo úžasný. No a pak, každý pátek, to chceš zdůraznit, jsme chodili k lesíku a tam jsme si udělali ohýnek a holky se strašně moc těšily, až uvařím v kotliku, víte co, no to by se neuhod, lečo. Přišli kluci, bylo nám 15 a jeden hrál úžasně na kytaru. Takže jsme si tam zaspívali, pobavili, bylo to úžasný a hádali jsme se pak kterýho kluka. No takže takový příběh, to byl takový s takovým koncem, že jsme pak byli třeba i jedna na druhou naštvaní, protože jsme třeba chtěli tři jednoho. A chodilo nás tam kolem 9, tak to je moje. To je můj příběh.
0: No a co to přátelství? Co to přátelství? Trvá dodnes?
2: Přátelství bylo vynikající je dodnes. My se scházíme každý rok. Teď to bude asi až na září.
0: Takže vám moc děkuju za krásný příběh. Ať se vám daří a třeba zase někdy se uslyšíme. Naslyšenou.
2: No určitě. Děkuju a těším se. Pozdravujte všechny.
0: Tak já děkuju za všechny ty vaše příběhy. No a za chviličku už si zase budeme hrát pohodově. Slečna sen. Naďa Urbánková, Karel Kahovec. A nebo dáme 7 žlutých kamínků.
3: 7 žlutých kamínků.
0: A spoustu dalších. Dobrý večer přeju.
4: To navíc znamená i hromadu peněz za jednu jedinou sluníčkovou písničku.
5: Zazní může kdykoliv.
4: Zkuste ji chytit v našem vysílání.
5: Zavolejte na 800 109 109.
4: A buďte ve hře.
5: Slunce dál svítí.
4: Každý všední den na sluníčkovém Blaníku.

0: písničky k táboráku.
1: Na rádiu Blaník.
2: Dnes ráno, když bylo půl,

0: Routy Šuty, Arizona, Texas, spojené tramské osady Praha, tady na Blaníku dnešní písničky k táboráku za námi. Pokud byste si chtěli užívat dál, tak přelaďte na Český Blaník, tam právě začínají a pozrývají do 22 hodin. Tak tady na Blaníku, ale písničky na přání, za chvíli Pavel Vítek.
1: Ten, kdo nám zlomil křídla, Havraní.
0: Tak je Hana Zagorová a Kamarád. A nebo kapela Opět a Radeček. Všechno je v pořádku. Hrajeme hezky česky, taky na vaše přání a za minutu už bude 7 večer.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Zítra by mělo být

0: prostě to přilepíš.
1: Baru, ty jsi hlavička.
0: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Vlasta Suk
4: na rádiu Blaník.
5: Ano, stále jsem s vámi, přeju krásný nedělní večer a pojďme si užít taky písničky na přání. Startujeme se skupinou Miraj, no a pak Pavel Vítek. Pěkný poslech.

0: Mira, i vedle tebe usínám. No a teď modlitba od Pavla Vítka. Komu to bude, řekneme si v tuto chvíli ve vysílání Rádia Blaník.
1: Písničky na přání. Na Rádiu Blaník.
0: Milý Blaníčku, chtěla bych zahrát pro sebe Na cestu do nemocnice, jelikož jdu na operaci, ze které mám velký strach. Vím, že mi všichni z rádia budete držet pěsti a za to celému Blaníčku děkuji, s pozdravem a velkým poděkováním. Děkuji Míša z Příbramy. Tak Míšo, samozřejmě myslíme na vás a tady je písnička od Pavla Vítka.

0: Pavel Vítek a modlitba na Rádiu Blaník. Dobrý večer přeju. Teď podle vás taky Hana Zagorová a Kamarád. Prosím o písničku od Hanky Zagorové pro našeho Ráďu Kratochvíla k jeho dnešním krásným 30. narozeninám. Ráďu náš milovaný synáčku, přejeme ti hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky a ať si stále ten náš milý a pohodový kluk, kterého máme moc rádi. To ti ze srdce přeje tvoje stínová mamka Naděnka a taťka Radek Kratochvílovi ze Smiřic. No tak my se připojujeme a posíláme písničku.
1: Rádio Blaník. Hezky česky
2: celé léto.

0: Kamarád.
1: Hana Zagorová, písnička Kamarád. Hana Blaníku, jedeme dál na vaše přání. Taky Imagine Dragons, a Bad Liar. Blaníčku, prosím tě, zahraj písničku naší dceři Adélce Drbohlavové, která oslavila se svým dvojčetem Daníkem 30. července svoje narozeniny. Adélko, přejeme ti hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody. Ať je tvůj život naplněný láskou s Martinem. Ať se vám daří plnit vaše sny. Máme tě moc rádi a děkujeme za Eminku, mamka, táta, dvojče Daník, Evča s rodinou a taky babička Dáša posílají.
2: České rádio.

Máme tady Imagine Dragons, Bad Liar. A my pokračujeme. Teď na vaše přání opět a radiček. Zahrajte prosím našim oslavenkyním Nikolce a Sabince všechno nejlepší. Hodně zdraví a spoustu zážitků ve druhé polovině prázdnin. Přejí maminka s tatínkem, babičky, dědečkové, tety strejdové, stázinka a taky Rýša.

pořádku. Obyt Hradeček, taky všechno je v pořádku a teď Miroslav Sbírka s písní Pozdry. Milý Blaníčku, zahraj nám prosím písničku pro naši nejlepší babičku k narozeninám. Na křídlech motýlích přilétá přáníčko a my ti, Leničko, přejeme štěstíčko. Mnoho lásky, zdraví, vždyť to znáš, navždy nás tu máš. Všechno nejlepší.

0: na rádiu Blaník.
1: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
0: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
1: Každý večer od 19 hodin.
0: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
1: Písničky na přání
0: na rádiu Blaník.
2: Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den? SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Firemontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek. Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. jackodesign.cz.
4: Dvě legendy poprvé spolu na jednom pódiu. Václav Neckář a Petr Spálený míří do Prahy na společný koncert.
5: Přijďte si užít večer plný nestárnoucích hitů, emocí a melodií, které provázely celé generace. Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek 26. října v divadle Hibernia v Praze.
4: Vstupenky jsou již v prodeji na ticketportál.cz a v divadle Hibernia.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: Oblíbenější, které znáte.
0: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
1: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
0: Ráno od 5 do 6.
3: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
0: Hezky česky na Blaníku.

0: na Rádiu Blaník.
1: A teď na vaše přání taky Arakain, Aleš Brichta, Slečna Závist. Milé rádio, prosím o zahrání písničky pro mého nejlepšího dědu Václava Blažka z Podmokel u Sušice, který oslavil své 66. narozeniny. Milý dědo, přejeme ti všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti. Tvoje Verunka, Emička, manželka Dana a syn Václav s manželkou.

Harakain, Aleš Brichta a Slečna závist. A my pokračujeme dál. Na vaše přání teď taky Michael Jackson a Billie Jean. Naše milá holčičko, dnes 13 let máš, každým dnem víc záříš, svůj vlastní svět už znáš. Přeji ti štěstí, lásku, úsměv každý den, buď vždy sama sebou, srdce plné měj, za svými sny odvážné a s radostí běž. Mám tě moc ráda, to se nikdy nezmění. To vše a mnohem víc ti přeje mamka, tačka, Eliška s Honzou a s Kubíčkem, Vojta s Verčou, kamarád Míša, babička s dědou, Věrka, Michal a taky Morava. Tak posíláme písničku, tady je tedy Michael Jackson a Billie Jean.

0: a Michael Jackson a Billie Jean. Další splněné přání a pokračujeme dál. Teď už kabáti, milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro Lukáše Velebu, který včera oslavil své 33. narozeniny. Milý Luky, ať tě máš po svém boku vždy ty správné lidi a nikdy ti nechybí důvod k úsměvu. Děkujeme, že jsi, svět je s tebou hezčí. To ti přejí mamka, tačka, dcera Leontýnka, taky přítelkyně Týnka, Kubík, Sofinka, Káťa a Michal. Tak písničku posíláme a přejeme krásné narozeniny.
1: Kdo ví, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy a proč kope kolem

0: je skupina Kabát a kdo ví jestli, my pokračujeme dál a před námi John Lennon a písnička Imagine. V Laníčku zahraj prosím písničku pro syna Daníka Kouteckého, který 30. července oslavil své narozeniny. Daníku, k těm tvým narozeninám ti přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody. Máme tě moc rádi. Mamča, taťka, dvojče Adélka s Martinem a Eminkou, taky Evička s rodinou a babička Dáša. A prosím o zahrání také písničky pro hezký večer mé babičce a zároveň vaší věrné posluchačce východočeských frekvencí Rádia Blaník paní Olině Kopecké do Hradce Králové, do domu Harmonie. Přeji ti hezký večer z Prahy, mám tě rád, posílá Jirka. Tak babičku samozřejmě taky zdravíme do Hradce Králové a posíláme Johna Lennona.
1: Sluníčkové léto na Blaníku.

John Lennon, krásná písnička pro vás a napsání Imagine. Teď už Václav Neckář, milá maminko Aničko, přejeme ti všechno nejlepší k nedělnímu svátku, zdravíčko, spoustu lásky a taky pevné nervy se mnou a taťkou. Máme tě rádi, tvoje Kaluminka, taťka Jirka, králíček Snížek a všech pět šnečků. Tak posíláme písničku, je ráno, ano, užívejte. Už bude 7:45, posloucháte písničky na přání na Blaníku.

0: Slovenskář za námi zpíval je ráno, ano, teď máme nedělní večer a společně si užíváme písničky na přání. Svaz českých bohémů, tak to je další hezká česká před námi. Milý Filipe, přejeme ti všechno nejlepší k tvým už 10. narozeninám, teda to už jsteš pořádnej kus života a my jsme moc šťastní, že do něj patříme a že tě máme. Jsi fantastický kluk, tvoje máma, taky táta Elza, Felix a samozřejmě Nipík, no tak jo, tak Filipkovi všechno nejlepší k těm narozeninám. A máme tady ještě jeden požadavek. Přejeme k jubileu našemu tatínkovi a dědečkovi Járovi s kuřimi hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let za celou rodinu Olinka s Milanem.
1: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, zpřímek se stávají zatáčky, točí se svět

Pohnoutí a svaz českých bohémů. Tak jsme se tu všichni sešli. Vy jste se sešli u poslechu Blaníku a děláte dobře, protože písničky na přání stále pokračují a užíváme si je. Teď už Jarda Hypochondr a Šenkýřka. Zahrajeme všem pracovníkům firmy Hauser Kaplice po skončení celozávodní dovolené, ať se nám všem opět daří. Přeje dědek z Lakovny. No a písničku tady máme taky pro Milušku Péčovou, která je momentálně v Hrochově Týnci. Zítra bude mít svátek, také všechno nejlepší, hodně štěstíčka, zdravíčka, přeje nastávající tchýně a taky tchán. Samozřejmě i od nás všechno nejlepší, no a teď už si užijte Šenkýřku. Tohle je Jarda Hypochondr.

0: Jarda Hypochondr, píseň Šenkýřka. A teď další požadavek a jedno peklo. Čertovina. Milá Kristýnko, dnes máš ten svůj krásný den a tvoje kulaté desáté narozeniny oslav podle své libosti, to ti od srdce přejí všichni z Morávek. No tak Kristýnko, i od nás všechno nejlepší a písnička Michala Davida právě teď.
1: Rádio Blaník. Hezky česky celé léto.

Nikola Vita, Peklo, Čertovina. Na Blaníku teď Olga Lounová, narozeninová. Bude to písnička pro mého partnera Roberta Harvánka, který oslavil 30. července 55. narozeniny. Přidávám verš, dnes je ti 55 let, čas letí a nevrátí se zpět. Já mohu jen přidat blahopřání, nechť se ti splní tajná přání. A nejen to, a mnohem víc, ti přeji moje mališkost Lenka. Ke gratulaci se připojují Lenka s Davidem a Emma se Stelinkou, taky Lucka s Tomášem a Alžbětou, Josef s Věrkou a Blaník pochopitelně.

0: mezi 20. a 21. Třeba Arakain a Dimitri Žít svůj sen. Tak je Hana Zagorová, Letní kluci. A nebo Fleret, Vizovice. Celé léto hrajeme hezky česky. A taky na vaše přání.
1: Radio Blaník, počasí. Radio
0: Blaník. Tropické počasí se vrací zítra, většinou polojasno nebo jasko. Odpoledne se místy vytvoří kupovitá oblačnost a ojediněle se mohou objevit bouřky. Teploty přes den 31 až 36 v tisíce metrech na horách kolem 27 a ty noční minima nejčastěji 19 až 14 na jihovýchodě kolem 20 stupňů Celsia.
1: Vlasta Suk
2: na Rádiu Blaník.
0: Krásný tropický večer vám přeji za malou chvíli na vaše přání Beatles nebo Fleret. Teď ale jedeme dál, jak zpívají Petra Janů a Petra.

0: Ano, jdeme dál a dál, budeme plnit vaše přáníčka.
1: Písničky na přání. Na Rádiu Blaník.
0: Za námi Petr Janů, Petr Janda, před námi Fleret a píseň Vizovice. Dobrý večer, zahrajte nám prosím pro naši partu od Kolína. Tahle písnička je naše srdcovka, i když nepijeme slivovici. Děkuje Petra. Tak Petro, z toho si nic nedělejte, taky na moc nepiju slivovici, ale písničku si rád zaspívám. Tak jdeme na ní. Tady je Fleret. Dobrý večer.

0: Vizovice.
1: Skupina Flared, písnička Vizovice na Blaníku podle vás. No a teď už Beatles, drahý tatínku, rok s rokem se sešel a já se opět z hlouby srdce těším z tvého svátku. Posílám ti k němu písničku a ty už budeš vidět, co ti jejími slovy chci říci. Tvoje malá dcera. Tak jo, tak tady je skupina Beatles pro tatínka. Feel love you.

0: Za námi legendární Beatles a před námi Bobra Motýl. Kočičko moje, jsem s tebou moc šťastný a jsem rád, že konečně mám tu pravou lásku. Nedám tě už nikomu, děkuji ti, že tu pro mě jsi, tvůj přítel Jiřík posílá. Kocourku, můj si úžasný chlap, děkuji ti za to, že tu pro mě jsi, i když mě pořád hodně moc zlobíš. Miluji tě, přítelkyně Tereza. Pavlíku, včera jsem měl 66. narozeniny a Anetka s tvojí manželkou a chlupatou Amálkou ti přejeme jen to nejlepší. Až tenhle vzkaz ke krásnému životnímu jubileu 660 let přejeme naší Marušce do Beskova nebo do Běškova. Všechno nejlepší, hodně lásky, úspěchů, spoustu sil při práci na zahradě a hlavně hodně zdraví. Přeje přítel, děti a vnoučata.
1: Rádio Blaník. Celé léto

0: Povr a motýl, vyznání. Ve 4:09 na rádiu Blaník v rámci večerní pohody. A teď na vaše přání taky Hana Zagorová. Dobrý večer, prosím o zahrání letní písničky od Hanky Zagorové, kterou bych ráda poslala nám všem vodákům do kempu na Sázavu. Díky moc, zdraví Janina. Není za co, Janino, zdravíme. Ale ještě jeden vzkaz tu máme. Chceme moc poděkovat našim velkým kamarádům z Račic, Blaničce, Jirkovi za celotýdenní krásný pobyt a přijetí do jejich rodiny. Děkuji Anička a Jarek z Uherského Brodu. Poslouchali jsme vás celý týden v bazénu. No tak to je hezké. Tak doufám, že jste si to užili a stejně tak, že si užijete i písničku.
1: První pusa.

0: Tohle byli Letní kluci od Hany Zakorové. Za chvíli Jelení, Řípavlice, Hradiště, miluju tě, taky Araken a Dimitri. Já přeji pěkný večer.
1: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
3: Nůžková plošina jen za 300 korun na den. SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
4: Dobré ráno, miláčku.
5: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
4: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
6: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz.
7: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Karireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Karireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
1: Na Rádiu
0: Blaník. No a teď podle vás Jelení, Jiří Pavlica a Hradišťan, miluju tě. Milá Barunko, chtěl bych ti poděkovat za ten rok společného života i za to, že jsi mi byla oporou, když umíral otec. Děkuji moc a moc tě miluji. Jsi to nejlepší, co mě v životě potkalo. Jiří.

Jiří Pavlica s Hradišťanem, taky Jelení a Miluju tě. No a před námi taky Arakain Dimitri, Žít svůj sen. Mé milované manželce Martince zahrajeme k výročí narozenin, přeje její Jiří. A bude to taky pro nejlepšího tatínka Románka, píše Josefa. Tak písnička je tady, užijte si, ať se líbí.

0: Araka in Dimitri a Žít svůj sen. No a teď Karel Gott, Být stále mlad. Tuhle písničku pošlete prosím mému milovanému Slavkovi Skotnicovi do Skalice, jen tak pro radost. Jsi drak a proto tě zbožňuji, Léňa.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky celé léto.

Dobrý večer, posloucháte Rádio Blaník, teď podle vás taky Petr Kotwald. Prosím o zahrání pro radost všem, kdo poslouchají, mamince, Janě, sestře Míše, tátovi Romanovi a našim dětem. Všem přejeme krásné léto, Eva. Bude to taky pro Ondru z Radostína, máme tě moc rádi, zdraví Kačenka a Filipek a přejí mnoho štěstí v nové práci. No a písnička bude i dědovi, ať se mu zahojí noha, Maxík.

0: Petr Gottwald, píseň Mumulent. Teď na vaše přání taky Alžběta, jak silná mám tu stát. Dobrý den, zahrajte prosím pro Honzu ke krásným 33. narozeninám. Celá rodina mu přeje všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a pohody. Děkuje Blanka.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky celé léto.

0: Alžběta nám zpívala, jak silná mám tu stát. A my pokračujeme na vaše přání. Už za malou chvíli třeba Jaromír Majer, Santa Maria, a nebo Plavci, Krajina oblých kopců právě teď. Milí tati, dědečku a pradědečku, k tvým 84. narozeninám ti přejeme především pevné zdraví, spokojenost, klid a každý den důvod k úsměvu. Děkujeme za všechno, co pro nás děláš. Máme tě moc rádi. Všechno nejlepší ti přejí Dana, Jarda a Dominik.
1: Je čas sundat zbroj. I rytíři z Blaníku vyrážejí k rybníku. Rádio Blaník. Pohodové české.

Tolik tedy Plavci, krajina oblých kopců. Teď na vaše přání taky Sebastian a Adam Mišík z písní Cizinka. Dnes slaví své 40. narozeniny naše dcera, maminka, manželka Jana Nováková z Praskoles. Milá Janičko, k tvým dnešním narozeninám ti přejeme hodně lásky, štěstí, zdraví, pevné nervy a hlavně spoustu dalších šťastných let. To ti z celého srdce přejí děti, Tereska, Davídek a manžel Tonda. K přání se připojuje taky rodina Ernestova, Tomkova a Nováková. Tak jdeme na to.

Tak tohle byli Sebastian, taky Adam Mišík, Cizinka. A dál na vaše přání samozřejmě ještě hrajeme do té 21. hodiny. Jaromír Majer, Santa Maria. Dovolte prosím požádat o zahrání písničky pro Marii z Janoušova. Máme se rádi a fandíme vám každý den při poslechu Blaníku. Díky, děda Jura. No tak jo, my vás zdravíme, užívejte si krásný letní večer s Blaníkem. No a tahle písnička, ta je pro vás. Jaromír Majer zpívá.

Jaromír Majer, Santa Maria. Další splněné přání, hezká Česká za námi. Teď už Eláni, znova sama dotkni. Milovaná Ilonko, si světlem, které rozjasňuje můj každý den. I když se slova často nechtějí vyjádřit vše, doufám, že tato písnička ti řekne alespoň část toho, co cítím. Děkuji ti za tvou lásku a za to, že jsi můj celý svět. Navždy tvůj Barča posílá písničku.

skupina Elán, znova sama dotkni, krásná písnička, která nás teď potěšila. A my míříme do finále, máme tu poslední přání. Zahrajte pro dobrou pohodu všem, děkuje Marcela. Dáme si kvíny.

0: A to byly dnešní nedělní písničky na vaše více napřání. Skupina Queen je zakončila a je přesně 21 hodin. Za chvíli už ode mě pro vás Věra Špinarová.
1: Taky si dáme kapelu Krištof.
0: A nebude chybět Pavel Bobek. Kolem 3/4 písnička Pojď dál a zpívej. Hrajeme hezky česky celé léto.
2: Rádio Blaník, počasí.
0: Zítra většinou sluníčko, ale odpoledne se místy může vytvořit kopivitá oblačnost a ojediněle se objeví bouřky. Teploty přes den 31 až 36 a v tisíci metrech kolem 27 stupňů, noční minima nejčastěji 19 až 14, na jihovýchodě kolem 20.
2: Vlasta Suk
3: na Rádiu Blaník.
0: Nedělní večer pokračuje. Já vás už za chvíli pozvu na nejfotbalovější zámek u nás. Který to je a hlavně, jaké vyžití nabídí.

0: Radio Blaník vám hraje do pohody nedělního večera. Už bude 9:45, za námi kapela Roxette. Já doufám, že potěšila. No a teď, jak jsem slíbil, pozvu vás na nejfotbalovější zámek u nás. Jedná se o zámek Berchtold. Ten najdete kousek od Prahy a jaké vyžití nabízí, to mi prozradí sám pan majitel Václav Růžička.
1: Je tady dětský ráj, je tady sportcentrum, dopravní hřiště, koloběžky, takže jak děti, rodiny, tak samozřejmě rodinné akce, svatby a ve všední dny hodně firmek tady máme, je tady vyžití v rámci Ladova kraje, 25 druhů sportů, koloběžky, kola. Takže je to multifunkční rezort a zveme všechny kousek od Prahy a budeme se těšit.
0: Když ještě zůstaneme uvnitř, tak je tam takové muzeum fotbalu?
1: Ano, zámek je, dá se říct, nejfotbalovější zámek v České republice. Je tady pokoj Antonína Panenky, je tady spoustu fotografií našich reprezentantů, karikatury, poháry a podobně. Ale vedle toho tady samozřejmě historický okruh, to znamená muzeum, kde jsou zbraně, keramika, sklo, poštovní známky a poklad. Našli jsme tady poklad v našich tajných chodbách.
0: No a k tomu všemu nádherná příroda, wellness, jak jste slyšeli, ubytování, můžete opravdu přespat v pokoji Antonína Panenky. No nádhera, celou reportáž a včetně fotek a videa najdete na našich internetových stránkách v sekci Krajánek na adrese radioblaník.cz.
2: Krajánek Rádia Blaník.
3: Krajánek Rádia Blaník.
0: Ostatně vás zásobujeme, už stovky typů na hezké výlety máme na našem webu, tak se tam koukněte napříč republikou, 100% si něco vyberete. Za chvíli Smoky, teď Věra Špinarová a píseň Svou mi tenkrát hrál. To je další hezká česká, kterou vám posílám pro ještě lepší náladu. Jsme Blaník.

0: Další pohodovka pro vás.
1: Smoky, přeji vám krásný nedělní večer s datem 2. srpna. Zítra bude 3. první pondělí měsíci a to znamená, že Blaník bude hrát celý den jenom hezky česky. Už teď můžeme slíbit třeba, že v dobrém ránu uslyšíte tuhle od Michala Tučného. Koukám tady na dopolední program, je tam Karel Gott. No jedna hezčí než druhá, ano. O tom to je, že uslyšíte i ty, které jste dlouho neslyšeli. Třeba odpoledne Karla Zicha, Léto jak má být. No a večer, jeden první Polibek. Krátka od půlnoci do půlnoci samé české písničky. Hezky česky na Blaníku zítra, celý den. Za 5:30 před námi třeba Krištof, Abba a taky Marek Ztracený.
2: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
3: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
4: Ve vlaku či autobusu.
5: V čekárně u lékaře.
4: A nebo na procházce v lese.
5: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
4: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
5: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.

0: Helena Zeťová a písnička Impossible. Hele, mám se dobrý večer. Zítra vyjde na našem webu další zajímavé povídání, a to nový díl seriálu Zdraví v hlavě, který natáčím s výživovou poradkyní Hankou Borkovcovou. A v tom posledním dílu, který zítra právě vyjde, jsme si povídali s lékařem Janem Vojáčkem. A ten vysvětluje, že mnoho chronických potíží nevzniká náhodou, ale jako důsledek dlouhodobého stresu a potlačených emocí.
1: A tenhle způsob uvažování je furt vlastně jako minoritní a je furt někde jako vytlačovaný někam na okraj. Jo, protože v médiích všude vidíte, jaký další lék jako úžasný je na trhu, a pořád nás to tlačí do té role oběti. Pořád. Jo, seš prostě oběť života, seš oběť genů, seš oběť predispozic, ale s tebou to nesouvisí, nedělej si s tím starosti, my to za tebe vyřešíme lékama. A za mě tohle není přístup, který se mnou prostě ladí, za mě je ten přístup, který se mnou ladí, je já jsem v prvé řadě zodpovědný za svoje zdraví.
0: Celé povídání tedy zítra na našich internetových stránkách, podcastech na radioblaník.cz. Do celé pro vás třeba Makarena a hezky česky Pavel Bobek nebo Iveta Bartošová. Dobrý večer.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Tak tohle byla Macarena, která nás roztančila. Před námi písničky z lásky, mezi 22. a půlnocí to bude znít jenom romanticky a samozřejmě si, jako celé léto, budeme hrát hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí.
1: Tropické počasí nás čeká i zítra. Podle meteorologů většinou polojasno nebo jasno. Odpoledne sem tam kupovitá oblačnost a ojediněle se objeví bouřky. Teploty přes den 31 až 36 v tisíci metrech na horách kolem 27 a ty noční minima nejčastěji 19 až 14 stupňů Celsia. Toliko počasí, Vlasta se k vám přeje krásný nedělní večer s písničkami z lásky. Za chvíli třeba John Lennon a taky Nedvědi, Hanna Zagorová, Michael Jackson a nebo Michal David. Nenapovídej.
2: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
1: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.
3: Ve vlaku či autobusu.
4: V čekárně u lékaře.
3: A nebo na procházce v lese.
4: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
3: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
4: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.

0: Baník, počasí.
1: Momentálně je obloha jasná až polojasná, někde občas zaprší. Teploměr ukazuje mezi 19 až 14 stupni Celsia, na jihu Moravy kolem 20. Pofukuje slabý vítr. V pondělí čekáme nebe také téměř bez mráčku, místy se bude tvořit kupovitá oblačnost, sem tam přehánky nebo i bouřky. Teploty se nám opět vyšplhají, a to na 31 až 36 stupňů. Jihomoravané budou mít až 39. Slabý vítr při bouřkách zesílí. Tolik o počasí. Šárka Vykydalová, Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

0: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmostí. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Baník, počasí.
1: Momentálně je obloha jasná až polojasná, někde občas zaprší. Teploměr ukazuje mezi 19 až 14 stupni Celsia, na jihu Moravy kolem 20. Pofukuje slabý vítr. V pondělí čekáme nebe také téměř bez mráčku, místy se bude tvořit kupovitá oblačnost. Sem tam přehánky nebo i bouřky. Teploty se nám opět vyšplhají, a to na 31 až 36 stupňů. Jihomoravané budou mít až 39. Slabý vítr při bouřkách zesílí. Tolik o počasí. Šárka Vykydalová, Rádio Blaník.
0: Hezky česky.
2: Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
0: Rádio Blaník.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

Krásnou a ničím nerušenou noc vám od mikrofonu Vladí Kupce je Vlasta Suk. Máme nový den, je pondělí 3. srpna roku 2026, kdy svůj svátek slaví Miluše, takže Milušky, všechno nejlepší vám přejeme. Kdo má narozeniny 70. operní pěvec, manžel Hany Zagorové, Štefan Margita. A pojďme ještě do minulosti, do roku 1971. Dnes je to 55 let, kdy Sir Paul McCartney založil svou skupinu Wings. To je ona. Určitě znáte písničku, co říkáte. Ano, tak to je kapela Wings. A už je to 55 let od založení. Teď ale pokračujeme hezky česky, stále vám hrajeme takhle pohodově dnes, navíc celý den, protože je první pondělí v novém měsíci. Tak pojďme na to.

0: kde v kruhu tupých hlav dní veličenstvo kat. Kde v kruhu tupých hlav tlí veličenstvo kap.
1: Hezky česky. Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
4: Momentálně je obloha jasná až polojasná, někde občas zaprší. Teploměr ukazuje mezi 19 až 14 stupni Celsia, na jihu Moravy kolem 20. Pofukuje slabý vítr. V pondělí čekáme nebe také téměř bez mráčku, místy se bude tvořit kupovitá oblačnost, sem tam přehánky nebo i bouřky. Teploty se nám opět vyšplhají, a to na 31 až 36 stupňů. Jihomoravané budou mít až 39. Slabý vítr při bouřkách zesílí. Tolik o počasí. Šárka Vykydalová, Rádio Blaník.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
0: Na pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Hezký den přeje Šárka Vykydalová. Je pondělí 3. srpna, svátek má Miluše a před námi jsou očekávané události. ČEZ začne vyplácet akcionářům dividendu z loňského zisku. Za akcií dostanou 42 korun. Celkem ČEZ vyplatí téměř 23 miliard korun. Stát dostane skoro 16. V Praze zahájí druhý ročník pražského herního akcelerátoru. Ten představí 8 týmů, které budou v rámci programu rozvíjet své vlastní herní projekty za podpory mentorů a odborníků z oboru. V Brně začíná druhá část festivalu Planet Brno. Potrvá do 9. srpna. Za příznivého počasí budou na Kraví hoře obří nafukovací modely vesmírných těles. V Klementinu započne výstava Ze stínů ke světlu, hebrejské knihy v paměti Národní knihovny. Ta představuje příběhy hebrejských knih zabavených nacisty během druhé světové války z židovských obcí a institucí po celé Evropě. V Ostravě proběhne poslední rozloučení s bývalou prima balerínou Státního divadla v Ostravě Vlastou Pavelcovou. Ta zemřela 26. července ve věku nedožitých 95 let. To byly očekávané události. Rádio Blaník.

Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně je obloha jasná až polojasná, někde občas zaprší. Teploměr ukazuje mezi 19 až 14 stupni Celsia, na jihu Moravy kolem 20. Pofukuje slabý vítr. V pondělí čekáme nebe také téměř bez mráčku, místy se bude tvořit kupovitá oblačnost, sem tam přehánky nebo i bouřky. Teploty se nám opět vyšplhají, a to na 31 až 36 stupňů. Jihomoravané budou mít až 39. Slabý vítr při bouřkách zesílí. Tolik o počasí. Šárka Vykydalová, Rádio Blaník.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
0: Na pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.